0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Rádio.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fajn Rádio.
3: Instagram Fajn Rádio.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
3: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
3: S Fajnem.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
2: Fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: FK Jablonec čeká jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Ve finále českého poháru se ve středu 20. května od 18 hodin utká v Hradci Králové s Karvinou. V případě vítězství se zajistí účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci chystají na zápas velký výjezd a přidat se můžete dokonce i vy. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Přiletu s panami do Argentiny.

0: pasažérům ani personálu. Ale největší podtvist přišel, až když se zjistilo, že se společně poznali až na palubě letadla. V sobotu proběhlo finále Eurovize, kde se utkalo 25 zemí a na prvním místě se umístila Dara z Bulharska a český reprezentant Daniel Žižka obsadil 16. místo.
1: Fajn. Tohle je fajn.
2: Tak

0: Fajn.
1: Fúha, zase tu ráno. A teď jde o to, jaký. Tak co, jaký ráno? Šťastný nebo slzavý, upocený, spradlavý? Wendy?
2: Strašný. Pondělí.
1: 100% slzavý. Pokud to máte stejně, dámy a pánové, teď se potřebujeme probudit, jo? Před náma třeba Ray, Where is my husband, taky Sigala, Jackson, Linkin Ron, anebo už teďkon jdeme putovat na Wander se Skipim McDivim. Hezký ráno, vamos!

0: Ray, její Where is my husband, na fajnu. Pondělí 10 minut po 6. hodině a my si musíme říct samozřejmě to nejdůležitější, co nám nabídl víkend. Jedna informace vládne všem. Dámy a pánové, papež Lev udělal gesto 6-7. Jo, fakt to udělal. Takže si může podat ruku třeba s naším českým prezidentem, který si, pokud si dobře vzpomínám, tohle gesto zase udělal minulý týden. Pokud nevíte, co znamená gesto 6-7, v podstatě nic. Nebo máš, no, jako dokázal byste jak vysvětlit?
1: Ono to prej znamená, jakoby, že nevíš, jakoby, že se nemůžeš rozhodnout, jakože jestli chceš to nebo to, tak je to 6-7.
0: Já vím, že to je z nějakého basketbalu, jo? Že to vychází z nějaký jako hry.
1: To taky, no.
0: No, že to je, no, to je jedno. Prostě jenom chci tím říct, že tohle je jako trend, nebo teď už tolik zas ne, ale prostě někomu se to dostává prostě později. Začíná to tady být jako fakt zvláštní multivesmír, jako, že prostě papež dělá gesto 6-7 před vydáním hry GTA 6. Co přijde příště? Bude tady ta invaze mimozemšťanů.
1: A budou dělat 6-7?
0: Budou dělat 6-7. Já nevím, jako důležitý je, aby tady na fajnu pořád hrály jako v poho písničky. Do té doby, ať si klidně dělá gesto 6-7, kdo chce. Wendy.
1: Ne, já to nedělám teď, fakt.
0: Dámy a pánové, Wendy to dělá.
1: Nic, hele, Wizzy, MC, Peace, Honey at the Party, nebo teď už Tame Impala, Jenny, jejich Dracula.
0: Tak jenom takovýhle prostě důležitý informace jsme vám chtěli přinést hned takhle z rána. Hezký ráno, jdem na to.

0: Nic se nemá takhle při pondělí přehánět. To platí i u našeho playlistu With the MC Beach and Honey at the Party na fajnu 18 minut po 6 hodině. V tom jakoby nepřehrotit to hned ze začátku, budeme pokračovat samozřejmě za malý okamžik třeba s tímhletím. Holy Humberstone. Ano. Song To Love Somebody za mol chvilku. Na příjemné probouzení se. Na příjemné probouzení se je tu taky Evička. Která je naprosto fantastická. V pátek tenhle song vydala a dnes v pondělí koluje v éteru, v českém éteru. Jak u nás, tak všude jinde. Její Perpetuum Mobile za malou chvilku. Na lepší ráno. Tak krásný dobrý ráno i vám, ostatním, co musíte vstávat takhle nekřesťanský čas. Brr. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecd.cz. Svegliv Day.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
4: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
12: Fajn rádio.

0: Věta, kterou si takhle říkáme z Vendy po příchodu do rádia a ve studiu, turn the lights off, jo, nechte ty světla zhasnutý. Kato, John, tenhle song na fajnu, 6 hodin 37 minut, my si pojďme říct dnešní 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Mužské plnovousy mohou obsahovat více bakterií než psí srst. Je to tak. Pro vás je to bratka, pro ní naopak stopka. Koala je jediný živočich na planetě, která má svůj zadek speciálně přizpůsobený ke spaní na větvích. Tak až to na vás váš partner bude zase večer zkoušet a že dokonce koupil lubrikant, připomeňte mu tuhle větu. A podle studie vystresovaný muže přitahují ženy s plnými křivkami. To je hezký, že víme, co se děje s Janem Špačkem, kdo by se z té jako politiky nestresoval. Spíš by nás ale zajímalo, kdo jako přitahuje vystresované ženy. Podle osobního výzkumu buď prosecco a kamarádka, a nebo letenka do Dubaje. Ale muži rozhodně ne, pokud se teda žena nechce stresovat víc, než je potřeba.

0: Miley Cyrus, její Flowers na Fajnu, 3 minuty před 6:45. Dámy a pánové, velká, velká příležitost. Dnes ráno pro vás budeme mít něco absolutně epického. Absolutně obrovského, nečekaného, fakt velkého. Ještě nějak bys to popsala, Wendy?
1: Je to naprosto skvělý, úplně vám to změní život. Jediný, co pro to budete muset obětovat, je jet do Brna. Víte, vám neřeknem.
0: Teď si půlku lidí odradila. Morning Boost.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzut, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde
10: od lesa, koupí auto od Esa.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamarán.
13: www.prageboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Lyže?
17: Happy Sport.
16: Dětské kolo?
17: Happy Sport.
16: Půjčovna?
17: Happy Sport.
16: Servis?
17: Happy Sport.
16: Bazár?
17: Happy Sport.
16: Šťastné dítě?
18: Happy Sport.
16: Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
19: Fajn Radio.
9: Are you ready, ready?
6: This is Bruno Mars.
0: I'm Lily Beatty.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: Music.
10: Fine.

0: Čabu z jeho Bar Song na fajnu. 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, teď dávejte fakt jako dobrý pozor, protože se to bude třeba hodit.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Tenhle ten zvuk motorky si dobře zapamatujte, protože pokud máte rádi rychlou jízdu, adrenalin, motorky a třeba trošku i Brno, bude to vaše vstupenka k tomu vyhrát dvě třídenní golf vstupenky na MotoGP na Masarykův okruh v Brně. Tady jde o hodně. Během dnešní ranní show tenhle zvuk někdy pustíme v průběhu. A to bude váš signál zvednout telefon a zavolat nám na číslo sem do studia 724634634. A pak už je nezbývá, než mít trošku toho štěstíčka.
3: Budou tady totiž na vás takový jako otázky. Vy si můžete vybrat, jestli chcete otázky ohledně MotoGP, anebo třeba otázku ohledně dnešních Hot News. Takže pozor, poslouchejte pozorně, co vám Míša v Hot News řekne, protože já se vás na to klidně potom můžu zeptat.
0: Držíme palce a buďte ready.
2: Grand Prix České republiky
1: 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
5: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
4: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
5: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Fajn Rádio. What up? Fajn Rádio. Fajn Rádio.
9: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
12: Sociální sítě zaplavily spekulace o možném konci označování piv podle stupňovitosti. Český svaz pivovarů ale uklidňuje veřejnost, že desítky ani dvanáctky mizet nebudou. Celé to vzniklo kvůli evropským pravidlům pro značení alkoholu. Změny se ale českého pivního názvosloví nedotknou. Žena se stala virální potom, co oznámila, že je v romantickém vztahu s dubem. Během lockdownu prý navázala silné emoce s přírodou a označuje se za ekosexuálku a hodně zdůrazňuje, že nejde o fyzický vztah, pouze o emocionální. Gracie Abrams se svým novým hitem Hit the Wall silně vzrostla v žebříčcích. Globální

0: posluchače. Fajn.
1: Pojďme se podívat na silnice, pozor si dejte v ulici Nádražní v Českých Budějovicích, tady se srazil autobus s autobusem, autobusáci měli asi těžký víkend, je to naštěstí bez zranění, ale na místě je policie České republiky. Pozor taky v Brně v ulici Terezy Novákové, tady je překážka na vozovce, stojí tady dva osobáky, je to taky bez zranění a bez úniků provozních kapalin. A pozor taky v Praze na Žilivárně, přímo v křižovatce havarovaný vozidlo, které komplikuje provoz, potěš pán Bůh, ta křižovatka už je tak sama o sobě za trest.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Pokud hledáte radost z jízdy, rozhodně teď nejezděte přes Želivárnu. Pokud hledáte radost z jízdy, zapněte si tady to rádio, protože jdeme pokračovat v tom, co máme rádi, v pouštění dobrých songů. Kromě toho, tak si za chvilku řekneme něco o nějakých dobrých songách a o tom, co se dělo o víkendu.
1: Každopádně do té doby. Samý skvělý vengry. Wow. Bruno Mars, I Just Might nebo Kellen, Praha, Vídeň, to si rozhodně dáme. No a pak už to, co se dělo.
0: Jo, jo, jo. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn. Před chvilkou jsme zmínili, že někdo zde dneska vyhraje lístky do Brna na MotoGP. Teď je někdo, kdo je z Brna, a protože je z Brna, jede do Vídně. Wow. My s ním. Kellen, Praha, Vídeň. Vamos. Vamos.

0: Bruno Mars, Who I Just Might. Samozřejmě na lepší ráno, jak jinak, 10 minut po 7 hodině. Tohle je Morning Boost. A dámy a pánové, o víkendu proběhla jaksi taková jedna z největších jako pěveckých soutěží vůbec, Eurovize 2026. A my známe vítěze. Možná ho znáte i vy, ale pokud jste to nesledovali, my vám ho teď prozradíme a řekneme, kdo to je. Chcete to slyšet? Vendy, seš na to připravená?
1: Já nesem, ne.
0: Nejseš?
1: Nejsem.
0: Jak to ty víš, kdo to jako vyhrál?
1: Já vím, kdo to vyhrál, no. Aha.
0: Tak schválně, kdo nevíte, naprosto skvělý jedinečný song, zní takto.
1: Tohle to je Dara, je to Bulharka, takže vyhrálo Bulharsko. Abyste to pochopili, my se tady nesmím tomu, že bychom to úplně necenili, samozřejmě sláva vítězem čest poraženým, ale není to prostě song, který by za mě měl vyhrát Eurovizi.
0: Ano, ano, ale zas dobrý, jako, hele, měli jsme tam i našeho Daniela, Žižku, posuďte sami, třeba jako mohl vyhrát, jo, já nevím, jako, jeho song je taky dobrý. Je třeba tenhle song přijde takový víc jako procítěnější, jo? Jako víc jako emocí. Něco, co by právě song v Eurovizi měl mít. Nebo? Ale chápu, že když si tenhle song pustíš jako víckrát za sebou, tak ti jako začne v hlavě znít.
1: No to určitě.
0: No. Možná tím se dostala do podvědomí všem ostatním. Nebo? já prostě vidím, jak tady to je fakt jako dobrý. Daniel, když tak skončil 16. Gratulujeme i tak. Nevím, no. Lidi, my už vás tímhletím songem nebudeme otravovat. Přejem krásný ráno, jenom jsme vám teda chtěli říct, kdo to teda vyhrál. Dara z Bulharska, její Bangarangal. Super. Nic, jdeme dál. Další songy právě teď. Krásný, dobrý ráno.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Tak ale ty. Už to
2: Morning Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: mě ale opravdu začínáš štvát.
1: Krásný dobrý ráno, ne? Jako, to je banger dará, víš co, bangaranga.
0: Vypni to!
2: Baby, let's go. Summer banger.

0: Pink Panthers taky zahrál Larson jejich Stateside, tady na fajnu 20 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, my jsme si před chvilkou představili vítěze letošní Eurovize, zpěvačku Daruei Bangaranga. Přišla nám dokonce zpráva. Ahoj Fiky, prosím tě, přestaň pouštět tu hymnu z Eurovize, nebo budu muset vyhodit rádio z okna a to nechci, děkuju. A víš co, mě by to docela zajímalo, klidně nám to natoč. Promiň, Kubo, promiň, už to nebudu dělat. Každopádně, kromě tohodle, co tady rozhodně hrát nebude, tak za okamžik třeba něco, kvůli čemu nebudete muset vyhodit rádio z okna. Felix Jen, Ray Dalton, jejich Call It Love. Ahoj, náhodou je super, pustej celou. Venda, Vendy nesouhlas.
1: A nejenom já, i Kuba.
0: Kuba. Kromě toho, pokud tu písničku nakonec pustíme, tak budou mít lidé červený oči. Brekem. Loy, její Red Eyes, za mou chvilku tady a fajdu. A kromě toho, velký, jak to říct?
1: Téma.
0: Velký téma, ano. Na který si rozhodně počkejte. Že jo?
1: No.
0: Jo. Jako, če počkala bys na něj ty?
1: Já bych rozhodně počkala.
0: To mi nic jiného nezbývá.
2: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Já už nevím,
1: Friky. Já už nevím.
0: Co ti na to mám říct?
1: Já možná chci dneska vysílat jenom sám.
0: Já odcházím. Prosím.
1: Dobře, promiň, už to neudělám.

0: pokud možno krásné pondělní ráno. Loi, její Red Eyes. Na fajnu. Půl osmí.
1: Představte si přesně takovou tu situaci, když sedíte doma, koukáte třeba na televizi, nebo jste u počítače, nebo jenom něco děláte a teď si řeknete jako, že mám žízeň, jdu si jako pro vodu. A teď je otázka, kde si tu vodu načepujete? Bude to koupelna nebo kuchyň? Pojďte dát vědět, 724634634, protože to mě doopravdy zajímá. Tebe to nezajímá.
0: Mě to zajímá. Já chci vědět schválně, jako kolik lidí bude jako se mnou jako v tom táboře. Zatím nebudu zmiňovat, jaký to je tábor. Tak 724634634, pojďte dát vědět. Koupelna nebo kuchyně?

0: Tohle to byl Jimin, jeho pečka Wu. Na fajnu, 5 minut před 7:45, aktuální čas. Dáváte si morning bush na fajnu a my v tuhle tu chvíli hledáme největší dilema téhle z té doby.
1: Kam půjdete? Do kuchyně? Nebo do koupelny? Proč byste tam chodili? No načepovat si vodu.
0: Je to tak.
1: Tak jaká seš ty ta strana?
0: Já to prozradím, já jsem 100% koupelna.
1: Já to úplně stejně. Vy jste psali, nikdo z vás, snad nikdo nenapsal, že by šel do kuchyně.
0: No, máme tady třeba 2 zprávy jako okay. Kuchyň, ale jinak v podstatě všecko je jako koupelna, všecko.
1: Pojďme ale najít jako důvod, proč jdeme do koupelny. Máš jako důvod, proč jdeš jako do koupelny a nejdeš do kuchyně?
0: Mám.
1: No?
0: Je to kvůli tomu, že tam teče prostě studenější voda. Rychleji se vystudí. Mně přijde, že já to občas jako zkusím v té kuchyni, protože jsem línej, mm-hmm. jak prostě prase.
1: No.
0: Tak to zkusím občas v kuchyni a jako nestojí to za to. Ne, tam prostě než začne ta studená, tak to trvá 5 hodin, to je rychlejší si dejít do té koupelny.
1: Lidi, 724634634, pojďte rád vědět teda, když už jdete do koupelny nebo do kuchyně, proč zrovna tam?
0: Hele,
1: to nás zajímá.
0: Jo, přesně. A přišla mi ještě teďkon zpráva. Když napíšu kuchyň, dostanu bangaranga do éteru? Wendy už to zdala.
1: Já už nemůžu.
0: Ne, takhle, když napíšeš důvod, proč koupelna, tak jo. To jsem se zase čečnul, to jsem neměl říkat. Pojďte rád vědět, 724634634.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: CN Interiér.cz.
8: Využijte váš prostor.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtah jedna.
13: Jendo!
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
16: Fajn Radio.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.
21: Right, babe.
16: Fine.

0: Dáme Anu David, Tyler na Rogers, jejich Talk to me na fajnu. 9 minut před 8 hodinou a my v tuhle tu chvíli hledáme odpověď na to, proč je voda z koupelny ta lepší.
1: Tady jsme se vás na vaše názory, proč si prostě načepujete raději tu vodu v koupelně a nebo teda v kuchyni, pokud někdo to tak má.
0: Přece jen přišla nám jedna zpráva, proč třeba právě ne v koupelně. Ahoj, chodím si pro vodu do kuchyně a to z důvodu, že mi koupelna přijde jako nečistá.
1: OK.
0: Chodíš přece do koupelny špinavý a mám v koupelně i WC, tak proto. No, jako chápu. Přece jenom jakoby zase na druhou stranu záchodový prkínko je mnohem jakoby čistší než jako tvůj mobilní telefon. No, Wendy, jakožto vrchní koupelnovodoložka, má pro nás odpověď, proč tomu tak je.
1: Hele, údajně teda, proč už, když už jdeme do koupelny a ne do kuchyně, tak je to hlavně z toho důvodu, že člověk teda v noci, když už má žízeň, jde automaticky do koupelny, jo? Nikomu se nechce do kuchyně. Taky koupelna je spojená s větší čistotou. Dobře. U většiny lidí, tady u pána to neplatilo úplně, ale hlavně kuchyň povědomně připomíná jídlo, odpad a mytí nádobí.
0: Jasně,
1: což
0: no.
1: U mě asi jako fakt funguje.
0: U mě mega, no. Jako když si představím svůj dřez, jak tam mám, jak se mi tam rozplývají ty těstoviny ve dřezu, to fakt nechceš. Jako.
1: Tak víš, jo, než to dáš do myčky, pokud máš myčku, tak to opláchneš, anebo to tam celý umyješ, že jo?
0: Nemám myčku. Tak proto možná. Což mi připomíná, měl bych umýt nádobí.
1: Na.
0: Děkuji.
1: Jo, počkej, takže ty chodíš do koupelny, protože máš plný dřez nádobí. Já už to chápu.
0: Jo, to je možný. Hele, přišla nám jedna zpráva. Já do kuchyně, nevyjde se mi pod kohoutek v koupelně sklenice. Puste bangaranga. To už to. Sám pokus, ale vejt, právě na fajnu.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
2: Čapni, čapni, čapni do ruk.
3: Co?
2: Ve Smarty svůj herní notebook.
4: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
3: Yeah.
4: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Fajn rádio.
8: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
9: Fajn.
8: Rádio.
7: Instagram.
8: YouTube.
7: TikTok.
8: Co je zrovna teď in.
9: Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn rádio.
9: CZ.
8: Fajn rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Policie na Tachovsku řeší případ dvou nezletilých vandalů, kteří se vloupali do mateřské školy a způsobili škodu zhruba 400 tisíc korun. Poničili vybavení tříd, elektrotechniku i hračky. Protože pachatelům ještě nebylo 15 let, nejsou trestně odpovědní a případem se bude zabývat soud pro mládež. Genzíčka čím dál míň berou telefony, hlavně od neznámých čísel. Vadí jim spam, podvody i pocit, že musí být pořád dostupní. Místo volání preferujou chaty nebo třeba hlasovky. Tenhle ten trend hlavně souvisí s větším důrazem na digitální klid. Dua Lipa zveřejní už 21. května koncertní film z jejího tour a fanoušci ho uvidí úplně zdarma na YouTube. To znamená, že se opravdu máme na co těšit.
11: Fine.

0: Krásné dobré pondělní ráno, borci, zvlášť pokud jste zvládli dneska jakž takž vstát, anebo jste zvládli předchozí hodinu zde u nás v éteru fajnu Bangarangarau. Samozřejmě pokračujeme dál s 8 hodinou, za moment možná bude dobrý dávat velký dobrý pozor. Bude se tady totiž něco dít.
1: Možná tady něco zazní, možná to bude nějaký zvuk.
0: Možná Bangarangara.
1: Možná to bude Bangaranga, možná to budou mileniálové na TikToku, anebo možná to bude nějaký stroj, který má kola.
0: Teď rozhodně zazní například třeba Justin Bieber a Nicki Minaj. Tak hezký ráno, vamos. Morning Boost. Fajn.

0: Krásné pondělní ráno s Fajnem. Teď v éteru Fajnu zazněl Sombre Hot 12 to 12. 10 minut po 8 hodině. No a taky zazněl jistý soutěžní signál. To znamená jenom jedno.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Je to tak, před malou chvilkou zazněl signál, abyste nám volali do studia a dovolali se, protože 19. a 21. června proběhne MotoGP na Masarykově okruhu v Brně. V tuhle tu chvíli jdeme soutěžit o dvakrát zlatý třídenní vstupenky. Ten, kdo bude soutěžit a kdo se dovolal, je Láďa. Láďo, krásné dobré ráno.
3: Taky vám přeju krásné dobré ráno, Láďa.
0: Čau.
4: Čau.
0: Jak se stávalo?
3: Dobrý, paráda.
4: Paráda.
0: Tak uvidíme, jestli se ti teď bude, jestli to bude ještě větší paráda. Máme tady pro tebe dvě možnosti, jo? Buď si teďkon vybereš otázku ode mě, což je hodně jako otázka na MotoGP, anebo od Vendy, což je otázka ohledně Hot News, který tady jsou vždycky v celou. Tak co to bude?
3: Tak já to zkusím od kolegy.
0: Ode mě.
3: Ano, od tebe.
0: Dobře, tak jo. Tak jsi připravený?
3: Jsem připravený.
0: Tak Láďo, poslouchej. Otázka zní. Kdo vyhrál Grand Prix České republiky v loňském roce v kategorii MotoGP? Za A. Alex Marquez. Za B. Mark Marquez. Za C.
3: Sorry, takže u 100% to vím, takže je to Mark Marquez.
0: Mark Marquez, jsi jistý?
4: Jsi opravdu jistý?
3: Ano. Jsou jistý a jeho brácha, nevím, jak teď dopadl, ale vyhrá to Mark Marquez.
0: Dobře, tak když znáš jeho bráchu, tak to je jasný.
4: Máš pravdu!
0: Vyhráváš!
4: Je to tvoje!
3: Paráda!
0: Let's go! Vyhráváš dvakrát zlatý stupenky přídení na MotoGP. Wow.
3: Je vole, super úplně, super.
0: Kokos.
4: Takže si rozhodně udělej čas od 19. do 21. Je to června.
0: Hele, ještě...
3: Ano, budu se těšit.
0: Koho vezmeš sebou, když máš takhle dva?
3: To ještě nevím, to si ještě nechám tak trochu ještě bokem.
0: Dobře.
4: Někdo, kdo si to zaslouží.
3: Ano.
0: Kdo tě nebude štvat?
4: Ok, hele, my tě poprosíme, aby si nám ještě chviličku vydržel na drátě, vezmeme si od tebe všechno důležité info, aby jsme tě to mohli poslat.
3: Ano, paráda.
0: Tak jo, tak zatím, čekis. Jo, to už jako bylo. Dobře, lidi, pokud to nevyšlo dneska, nevím, tak třeba zítra.
4: Nebo pozítří. My tady budeme celý týden.
0: Tak se držte.
2: Grand Prix České republiky.
1: 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Takhle zní playlist na fajnou 19 minut po 8 hodině. Alex Warren, Fever Dream, Vendin Miláček. To musíme vždycky říct. Každopádně pokračujeme dál, za malý okamžik třeba s tímhletím. Nebude chybět David Guetta, Teddy Swim, Stone and I. Jejich Gone, Gone, Gone. Kromě toho playlist doplní taky třeba Arlo Parks. Two-sided. A nebo speciálně pro Wendy.
1: Okamžitě. Urychleně.
0: A kromě tady těch songů.
1: Kromě tady zažiješ bangaranga tady asi. Chvíli vypneš ten mikrofon.
0: Mám to rád víc na hlas. No, každopádně, kromě těchhle z těch songů si povíme, jak to vypadá, když nezaměstnaný mileniál objeví TikTok. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
9: Fajn Rádio.

dětský song vzali, dali ho do AI a udělali z toho něco, co teď jako koluje na TikToku, je to trend a je to absolutně úchylný. Zvuk, který používají rozvedený matky k tomu, aby jako se připomněli světu, že jako jsou, k mání. Zní to takhle.

0: to, že mě...
1: No.
2: Představ si, že tohle to natočí tvoje máma na TikTok.
1: Ne, ne, pane bože, ježiš, ne.
2: A ono to pokračuje.
1: Ne. Pustá bangaranga. Pak pustá bangaranga.
2: Jo, už chceš bangarangara. Už chceš bangarangara. Jo, jo, najednou, najednou. No tak jo, Vendy, tak já ti rád udělám radost s bangarangarou.
1: Pustíš tam radši bangaranga?
2: Jo, jdem na bangarangara. Hezký ráno. To je oddych, ty.

0: tuhle část neznám.
1: Hádej, co přijde potom.
0: Dámy a pánové, výherní song letošní Eurovize. Už by to mělo končit nějak, ne? Dobrý, tak hezký ráno z Bangarangarou.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: Exclusive new music. Yeah.

0: Zara Larsson, Midnight Sun na Fajnu, 3:45. To je aktuální čas. Dámy a pánové.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Fajn.
0: Mistrovství světa v hokeji v plném proudu. Česko má za sebou své dva úvodní zápasy. Jeden z toho byl výherní, ale s tím Slovinskem.
2: Jo, to bolelo. Po prodloužení 3-1 není to úplně OK. Ale hele, zase na jednu stranu, víme to všichni, když vždycky vyhrajeme první zápas, musíme trošku dostat tak jako za vyučenou, aby jsme si uvědomili, že nejsme zas tak dobrý a že musíme zabrat. Jako takže jo. Myslím si, že dneska proti Švédsku to bude jiná bomba.
0: No snad jo, snad. Jakože jindy v jiný dny si přeju švédskou trojku. Ale dnes rozhodně ten den není, jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, kolik to typuješ?
2: Já doufám, že to bude tak 3-2 pro nás. Takže jako, ono Švédsko jako není zas tak jednoduchý porazit.
0: Není, no. Takže bys chtěla švédskou trojku, ale spíš jakoby otočenou jako do Česka.
2: Jo, přesně. Tímhle směrem. Kdybyste náhodou chtěli koukat zase úplně stejně v 8:15, to začíná, my u toho budeme s váma.
1: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Fajn rádio.
12: Fajn rádio.
1: Instagram.
13: YouTube.
1: TikTok.
13: Co je zrovna teď in.
12: Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
12: Jsme Fajn.

0: Těsto doby z dnešná fajnu, 8 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Dámy a pánové, Morning Boost je pro dnešek u konce. Bylo to tady dneska klasicky nabitý, řekli jsme si, proč je dobře, aby k rodičovský kontrole pro rodiče existovala i třeba taková rodičovská kontrola pro děti, aby hlídali, co dělají rodiče na sociálních sítích, aby se nestalo, že třeba začnou natáčet tento nový trend. Chlapáku, chlupatý, už ti šlapu na... Protože představa, že vaše mamka lipsinguje na TikToku něco do tady toho stylu. No, taky jsme si řekli, nebo představili jsme si výherce letošní Eurovize, víc než byla potřeba. Wendy už chce, kouká na dveře a že už chce jako fakt jít asi.
1: Já nemůžu.
0: Tak tohle by bylo od nás asi všecko? Nebo chceš ještě něco dodat?
1: Ne, bylo to všechno, děkujeme moc a užijte si pondělí, když víme, že je těžký. I hele, jde to udělat, je hezký.
0: Jo, jako jo.
1: Tak teda pokud se nepouštíte zrovna TikTok trendy nebo bangaranga.
0: Přesně tak. A co jsme nedělali, co jsme tady dělali celý ráno, tak já nevím, ty lidi budou mít teď úplně skvělý start do nového dne. No tak pokus o dobré ráno, zase zpříjemnění rána zase zítra od 6 do 9. Mějte se krásně, jak řekla Wendy, užijte si pondělí. Čekis.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: Fajn Rádio. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
9: FK Jablonec čeká jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Ve finále českého poháru se ve středu 20. května od 18 hodin utká v Hradci Králové s Karvinou. V případě vítězství si zajistí účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci chystají na zápas velký výjezd a přidat

0: se během letu až příliš odvázala a jejich intimní chování neuniklo ostatním pasažérům ani personálu. Ale největší plot twist přišel, až když se zjistilo, že se společně poznali až na palubě letadla. V sobotu proběhlo finále Eurovize, kde se utkalo 25 zemí a na prvním místě se umístila Dara z Bulharska a český reprezentant Daniel Žižka obsadil 16. místo.
1: Fajn. Hezký dopoledne, ještě v rychlosti mrkneme na silnice. Opatrně v Praze, bouralo se v ulici Sokolovská, prosím vás, tak tady, pokud možno se tomu vyhněte. Taky ulice Kolejní Praha hlásí dva osobáky v sobě. Pražský okruh 23. kilometr, trasa Modletice Ruzině, tak i tady opatrně neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli havárce. No a ulice Kšírova v Brně hlásí taky dva osobáky, tak pozor.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

hezké ráno, hezký den. Máme tady ten nejnáročnější den v týdnu, říká se mu pondělí, no a my mu co? Společně nakopeme zadek. Já jsem Andrea, jako vždycky vás s devátou vítám a otvíráme dnešní dopoledne. Tak jo, tohle je Music Boost.

Dnešní Gimme 5 na Fajnu na dnešní dopolední rozjezd uzavírají Coldplay. Prosím vás, jestli jste se stejně jako já zděsili svýho telefonu na domovský stránce, tak prosím vás klídek. Myslím takovou tu šílenou diskokouli, co tam najednou z ničeho nic začala svítit. Prosím vás, v klidu, uklidněte se, nic se neděje. Spotify jenom změnilo svoje logo, jo? Z té klasické zelené kuličky se stala třpitivá zelená diskokoule, co tam v tom telefonu začala úplně tak jako divně bouchat do očí. Bylo to k 20. výročí od vzniku Spotify. Všichni to začali hejtit. Já se nedivím. Když vám někdo udělá jako v telefonu velkou změnu, ani vám o tom neřekne, tak to se nedělá. Ještě diskokoule, prostě co tam jako bliká, no divný. Proto se tento týden má vrátit zpátky ta obyčejná zelená kulička. Jo, nebojte se. Tvůrci Spotify slíbili, že teda udělali jako velkou chybu, řekli. Dokonce napsali vyjádření, třpitky asi nejsou pro každýho, my to teda vrátíme. No, tak teda děkujem, jo. Za chvilku na Fajnu Chaperone, Pink Pony Club. A taky zjednodušená naše klasická česká verze Hlava, ramena, kolena, palce, Ole, My Head, My Heart. Bude to Eva Max. Už za chvilku. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Skonto nábytek.
9: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný typ.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho. Levels.
14: trenirkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenirkarna.cz.
16: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
17: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
16: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
17: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
19: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
21: Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
21: Acema, jde to i bez banky.
22: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
23: Fajn rádio.

se songem Crossroads. No a my si ho připomeneme. Hele, upřímně říkám, že kdyby Eurovize byla o kvalitě zpěvu, tak to vyhrajem letos. Protože takhle čistý hlas, takhle čistý výšky, no prostě Danieli, totální banger. Každopádně 16. místo, no a letos to vyhrálo Bulharsko, úplně poprvé v historii a ovládlo tak vlastně 70. ročník Eurovize. No a my si pustíme, kdo to vyhrál. Jmenuje se Dara, ten song je Bangaranga. Jako já jsem si říkala, že to asi bude v těch prvních příčkách, protože je to chytlavý, je to takový jako velký trend, je to asi to, co prostě dneska jako všichni chceme. Je k tomu i takový bláznivý taneček, no takže podle mě můžeme předpokládat, že následující měsíce, možná celý rok, všude na sockách pojede tohle. Tu, ale jo, tak jo, proč ne? Tak tohle je první místo. Tohle už je sombr na fajnu.

0: Your husband is coming.
1: Ray, která hledá opět svého manžela na fajnu. V dnešním Music Boostu máte teď v tuhle chvíli jediný úkol. Zamyslet se nad otázkou, jak podle vás vypadá ideál ženský krásy. A budete na to přesně mít tenhle song. Až dohraju One Republic, Leony, taky Meduza, jejich Fire, tak chci mít všechny odpovědi na 724-634-634. Jak podle vás vypadá ideál ženský krásy? Já vám totiž za chvilku prozradím, jak takový ideál ženský krásy vypadá podle Instagramu, podle TikToku. Jo, máme tady takový nový trendíček, něco si o tom řekneme, ale mezi tím pojďme přemýšlet my, jo? Music Boost. Music Boost.
2: Fajn. Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
15: Fajn Radio.
16: I'm Lily Beat. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

Tohle je Beberexa. Tohle je taky dnešní fajn, krátce před desátou. No a my tady společně řešíme jedno velké téma. Říká se mu ideál ženské krásy. Vy jste mi udělali mega velkou radost, píšete krásné zprávy, že vlastně přirozená krása je ta nejvíc. Já se pod to podepisuju, ano, samozřejmě chceme přirozenou krásu na všech ženách. Já vám ale řeknu, jaká tvář teď vládne internetu, jo? Máme tady prostě takový nějaký AI filtry, který teď vlastně deformují jako tu přirozenou krásu, o který tady právě mluvíme. A je tady trend, jmenuje se Stace Face, je to podle jedné televizní celebrity Stacey Sylvy, která vlastně je taková, jak to říct slušně, celá napíchaná, jo? Má taky velký rty, takový úplně dokonale vyčesaný obočí, taková prostě ta, řekněme, jako Barbie, jo? Prostě vidíte, že jako prošla pod rukami pár jako plastických chirurgů. No a internet teď právě přesně tenhle trend jako podporuje. To znamená, jsou tam na Instagramu ty filtry, kde teď všichni ten trend jako používají a stávají se vlastně upravenou verzí sami sebe, jo. Takže žádný Photoshop. Tohle už je prostě trošku jiný level. Vlastně vidíte teď na Instači třeba fotky holek, nevidíte tam vůbec jejich pory, vůbec, ty zmizely. Dokonalá prostě vyhlazená prdelka, jak dětský zadeček. Je to prostě divný, je to trošku stresující pro nás, pro všechny, kteří to prostě odmítáme aplikovat. Tak jenom ať víte, jo, pro jistotu, když se vám třeba teď na Instagramu bude líbit nějaká holka, tak se podívejte na pory. Jakmile ty pory nemá, tak je to AI trend. Nic víc. Posloucháš Fajn.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
5: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fajn Radio.
7: Fine Radio. Fine Radio.
8: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Poslouchej nás online na fineradio.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: News. 4 minutky po desátý a my na Fajnu už s Míšou.
12: Sociální sítě zaplavily spekulace o možném konci označování piv podle stupňovitosti. Český svaz pivovarů ale uklidňuje veřejnost, že desítky ani dvanáctky mizet nebudou. Celé to vzniklo kvůli evropským pravidlům pro značení alkoholu. Změny se ale českého pivního názvosloví nedotknou.

označuje se za ekosexuálku a hodně zdůrazňuje, že nejde o fyzický vztah, pouze o emocionální. Gracie Abrams se svým novým hitem Hit the Wall silně

0: okamžitě našel svoje posluchače.
1: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
0: Opět vás tady vítám. Další hodinka v Music Boostu, která otvírá Lubriku. A taky pražský MHD, který má teď takovou novou nepříjemnou kauzu, o který si samozřejmě za chvilku řekneme. No a samozřejmě nabitej playlist fajnu.
1: Music Boost.
0: Tohle je už Edison Ray, její Diet Pepsi. Tak krásný dopoledne.

0: Rugail na fajnu. Přesně ve čtvrt na jedenáct. No, ale jak reagujete, když vám ujede autobus, co? No, jak se cítíte? Já si myslím, že když vám ujede prostě autobus, tak máte jenom pár možností. Buď si prostě jen tak jako zanadávat, nebo třeba můžete běžet za tím busem a zkusit to doběhnout, a nebo si můžete říct, to bylo asi znamení, mám jet později, třeba by se mi něco ošklivého stalo, jo? Tohle jsou tři ideální možnosti, jak můžete reagovat. Jak byste neměli reagovat a jak minulý týden reagoval jeden muž na pražském Kačerově, nesmíte být agresivní. Je to takhle jednoduchý. Jeden týpek nezvládl svoje emoce, údajně mu ten autobus prostě ujel, to znamená, on si počkal na ten další, dostal vztek a chtěl se prostě tomu MHDčku jako pomstit, a tak rozkopal a rozbil ty skleněné dveře. Jo, tak hele, to je přesně ten moment, kdy člověk podle mě zjistí, že nezvládá svoje emoce a že mu taky ujel autobus a pravděpodobně mu ale neujela podmínka.
1: Tohle je fajn.

Kenya Gracie, Strangers. Dáváte se pondělní Music Boost, přišla mi do studia zpráva, ahoj fajné, tady Jarda z Budějovic, mám náročný den a potřebuju zvednout náladu, tenhle týden bude hard. Tak hele Jardo, když seš to ty, tak za chvilku všechno vezmeme a hodíme za hlavu. Tenhle song k tomu i vybízí Kato, taky Johnny, Turn the Lights Off. Klasika, prostě zavřít oči a nechat všechno bejt. Teda, pokud nejste za volantem, jo, to ty oči nezavírat. Za chvilku, na fajnu. Music Boost. Music Boost.

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
4: Yeah.
3: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
11: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
11: JN Interiér CZ.
8: Využijte váš prostor.
12: Fajn Radio. Next Generation.
13: Next Generation.

0: Big Mine, to nám zpívá kamarád na fajnu, krátce před 10:45. Na teď mám dobrou zprávu pro všechny, kteří milujete pandy. Asi všichni víte, že pandy dlouho byly ohroženým druhem. Ano, je to už minulý tvar, dámy a pánové. Po letech ochrany a chovných programů se pandy nestávají ohroženým druhem. To znamená, že je příroda stabilizovala. Třikrát sláva. No, tak nebyla by škoda, kdyby ty pandy tady nebyly. Jsou strašně roztomilý a chlupatý. Je to taky první případ v historii, kdy se vlastně někdo dostal, nebo dostal život zpátky do normálu, jenom díky tomu, že celý den jenom žere a nic nedělá. To je prostě úžasný. Každopádně pandy jsou teda teď pouze zranitelný v uvozovkách, tak se to teď jmenuje, jo. Když to není ohrožený druh, tak jsou to zvířata zranitelná. A to mi přijde na úrovni i nás jakoby lidí, že jsme asi teď jako stejně jako pandy, jo, protože status zranitelnosti, to jsme my všichni po třetí skleničce proseka, takže pohoda. Music Boost. Music Boost.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
15: Fajn Radio.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
15: Fine.

Teddy Swims, jeho Lose Control na fajnu. Víte, jak se jako pozná, že fakt jako stárneme, takový, tak to jsou takový ty momenty, kdy si řeknete, cože to už je tak dávno, no tak já to mám díky rádiu. Já vždycky díky rádiu, když zjistím, jaký song je jak starý, tak si vždycky říkám, tak to je divný, že si pamatuju na jeho začátek. Jo, třeba song Naughty Boy, Sam Smith, La La La, jo, to je song, který si tady pravidelně dáváme, jo, taková ta klasika. La la, la la la la la la la la la la, jo, víme? Tak teď poslouchejte, je to už 10 let. Jakože 10 let? Já bych řekla třeba 4 roky. Ne, tak prosím vás, 10 let to dneska slaví, jo. Tak jen to víte. Takže jestli si i vy pamatujete na ten jako start, na ten song, když to fakt jako trendovalo úplně nejvíc, na těch začátcích, tak je to 10 let? Hm? Jo? To znamená co? Jste starý. Posloucháš

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
0: Fajn Radio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
4: YouTube,
0: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.
0: Jsme online.
5: Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme
0: v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: 11. hodina, 1 minuta k tomu, no a ve studiu už Míša.
8: Policie na Tachovsku řeší případ dvou nezletilých vandalů, kteří se vloupali do mateřské školy a způsobili škodu zhruba 400 tisíc korun. Poničili vybavení tříd, elektrotechniku i hračky, protože pachatelům ještě nebylo 15 let, nejsou trestně odpovědní a případem se bude zabývat soud pro mládež. Genzíčka čím dál míň berou telefony, hlavně od neznámých čísel. Vadí jim spam, podvody i pocit, že musí být pořád dostupní. Místo volání preferujou chaty nebo třeba hlasovky. Tenhle ten trend hlavně souvisí s větším důrazem na digitální klid. Dua Lipa zveřejní už 21. května koncertní film z jejího tour a fanoušci ho uvidí úplně zdarma na YouTube. To znamená, že se opravdu máme na co těšit.
7: A v rychlosti mrkneme i na silnice D5, čtvrtý kilometr trasa Rozvadov Praha. Tady prosím vás dvě havarovaná vozidla, neprůjezdný levý jízdní pruh. Opatrně taky v Táboře, tady ulice Petrohradská hlásí nehodu. Nehoda taky v ulici Čechova v Přerově, tady jsou dva osobáky v sobě. A taky hlásíte nehodu v ulici Modřínová v obci Hořovice, okres Beroun. Dvě havarovaná vozidla, tak opatrně pomalu a nikam nechvátat.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
6: Music Boost.
4: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Fajn. A dneska se hraje hokej, dneska se hraje hokej. Ano, dneska prosím vás 2020 hrajeme se Švédskem. Za chvilku, protože jsem dostala zprávu do studia, že bychom mohli nějaký song věnovat našim hokejistům, tak si za chvilku společně vybereme nějaký motivační song, který jim tady na Fajnu zahrajeme. No ale teď už playlist Fajn Radia, no a poslední společná hodinka Music Boostu.
0: Music Boost.
7: Tohle už Panic and the Disco, jejich High Hopes.

The Portugal Man, jeho Glide. Tohle je dnešní dopoledne na Fajnu. A nám přišla SMS-ka do studia s jedním takovým přáním nebo s prosbou, no a protože mi na vás vždycky záleží a ty prosby, když jsou většinou normální, tak na ně ráda reaguji, tak budu reagovat i teď. Ahoj bando fajňácká, zahrajte please nějakou songu pro hokejisty, aby Švédsko dneska smázli nějakou bojovnou, dík H. Nevím, kdo je H, možná Honza. Nebo třeba Hanička, nevím, kdo může být, to nevadí, to není podstatný. Ale my bychom opravdu chtěli ty naše hokejisty dneska podpořit. S Dánskem jsme v pátek vyhráli 4-1, úžasný start. Se Slovenskem se nám to trošku nepovedlo, bohužel jsme prohráli, ale dneska to ve 2020 můžeme napravit, a to se Švédskem. Já doufám, že pořádně fandíte. Z nějakých průzkumů českých jsem se dočetla, že Češi jsou na tom docela dobře ohledně jako fandění a ohledně hokeje, že opravdu ukazujeme, že nám na tom jako záleží. A mě na tom záleží. A proto pro dnešní výhru posíláme vlajku od Bena. Sice to jako ničemu jako nepomůže, ale můžeme prostě si dokázat, že my Češi umíme myslet na ty naše hokejisty. My prostě umíme fandit.

0: Taky Sofijených pistácie tady na Fajnu. Jestli prosím vás za mnou slyšíte takový ty vrtačky, tak slyšíte správně, jo? Já mám otevřené okno, protože mi strašně horko, ale prostě tady furt někdo něco vrtá. Hele. O. Takže nevím, co v práci posloucháte vy. Asi posloucháte Fajn Radio, to se máte. My posloucháme teď vrtáky tady. Tak pro všechny vrtáky za chvilku Daša, Not This Party, to je song jenom pro vás. Hele, ať vás v té práci rozptiluje, ať je to tohle, ať je to prostě blbej kolega, nebo prostě tyhle vrtáky, je to jedno. Vemte to, hoďte to za hlavu a pojďte si společně to pondělí užít.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Fajn Radio.
13: Turn it up, turn it up.

Sony Fodera na fajnu. Já vám přeju krásný pondělní dopoledne. Máme tady takové zjištění, které mě trošku naštvalo, a protože nechci být naštvaná sama, tak jsem si říkala, že se o to podělím. Vědci totiž teď přišli s tím, že pivo, jedno obyčejné pivo po cvičení může hydratovat podobně jako voda. Já si myslím, že přesně kvůli těmhle pitomým výzkumům jsme tam, kde jsme jako národ, jo. Protože mi přijde, že kdokoliv si přečte prostě nějaký výzkum, že malý pivo po sportu může pomoct s hydratací, tak takový průměrný český člověk z toho prostě udělá svoji životní filozofii. A já si myslím, že to není dobře. Nemyslím si, že je dobře dělat takovýhle články a říkat ve společnosti, že prostě dát pivo po sportu je prostě OK. No není to OK, jako pořád je ta voda jako lepší. I kdyby to byla s tím pivem pravda, tak pořád je ta voda lepší, jo. Najednou prostě podle mě nebude existovat časem slovo alkoholik. No, to budou prostě jenom lidi, kteří extrémně dbají na pitný režim a regeneraci organismu po sportu, takže... Mama mia, nevím, jestli se mnou souhlasíte, když tak se pojďte vyjádřit, 724634634, ale já upřímně čekám, kdy přijde třeba nějaká další studie, která se třeba bude jmenovat Rum po běhu podporuje týmového ducha. No, a kde budem?

0: Alex Veron na Fajnu. Dnešní Music Bowl, ve kterém jsem se ptala, jestli je za vás v pohodě poslouchat výzkum, který tvrdí, že jedno pivo po sportu je OK. Já si nemyslím, že je to OK. Někteří z vás jsou taky rozumní, ale pak tady taky přišla zpráva od Petra, jo, že by byla škoda kazit si to pivo tím sportem. No jasně, no. My společně v předešlém pondělku zvládneme ještě dva společné songy. O jeden se postará Matafix, Big City Life. No a ten druhej si tady u nás trsne sombr. Tak dávejte ještě chvilku náš dnešní Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Fajn rádio.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ. Back to the hits.
1: Fine.

0: za náma. Konkrétně myslíme dnešní Music Boost dnešní pondělní dopoledne. Já vám opět děkuju, že jste byli u toho se mnou, že jsme si dali skvělý playlist Fine Rada, který samozřejmě pokračuje. Teď už ale s Kristinkou další 3 společné hodinky, tak si to tady s ní užijte. Dneska konečně hezký počasí, bez deště, hele, všechno nám hraje do karet. Tohle bude dobrý pondělí, hele. Počasí se o to říká a já vám to taky říkám. Tak si užijte hezký zbytek dne a zítra naslyšelou. Zítra v 9.00 zase společně startujeme Music Boost. Zítra budu opět zase jenom vaše, však už to znáte. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít.

0: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
0: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Fajn Rádio. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
8: SK Jablonec čeká jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Ve finále českého poháru MOL Cupu se ve středu 20. května od 18 hodin utká v Hradce Králové s Karvinou. V případě vítězství se zajistí účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci chystají na zápas velký výjezd, no a přidat se můžete i vy. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportál. Při letu s panami do Argentiny řešila posádka netradiční situaci. Dvojice cestujících z business třídy se během letu až příliš odvázala a jejich intimní chování neuniklo ostatním pasažérům ani personálu. Ale největší plot twist přišel, když se zjistilo, že se společně poznali až na palubě letadla. O víkendu proběhlo finále Eurovize, kde se utkalo 25 zemí. Na prvním místě se umístila Dara z Bulharska a český reprezentant Daniel Žižka obsadil 16. místo. Fajn.
9: Pondělní dopoledne, spíš poledne, a silnice nám jedou solidní festival nehod. Tady je rychlej přehled, kde to dneska stojí a kde to je o nervy. Pražská, Bělohradská je jako překážková dráha. Přímo v Praze se tam do sebe totiž zaklesly dvě auta. Je to klasická pondělní křeč. Tvoří se tam kolony, takže jestli tudy spěcháte na schůzku, rovnou napište, že dojdete pozdě. Drama v Říčanech. V Černokostelecké ulici si dvě auta dali taky blízký kontakt. Policie tam teprve jede rozpletat tuhle kauzu, takže to tam bude až do půl druhý. Počítejte s nucenou pauzou na přemýšlení o životě. No a D6, tam stávkuje kamion, ten se prostě rozhodl, že to v pondělí vzdá a zůstane stát. Tam se taky tvoří solidní špunt, tak tam nebuďte za závodníky. Nikam nespěchejte, svět se nespoří, když přijdete trochu pozdě.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Krásný pondělní odpoledne, já vás tady vítám u našeho warm-upu, novej týden před náma. Já jsem Kristýna a pokusím se vám to udělat hezký. Já jsem se dočetla, že zlepšit náladu si můžete třeba posíláním obrázků zvířat, že to fakt pomáhá. Já vám sice obrázky poslat nemůžu, ale pošlu vám tam dneska nějaký zábavný fakta, takže to si dáme, zvířátka, bude to sranda a taky top playlist, tak to nezdržujme. Začínáme Ed Sheeran a Azizem právě teď na Fajnu.

nemůže být lepší na rozjezd odpoledne než Harry Styles a proto jsme ho vám teď na Fajnu doručili, jeho song American Girls. 12.12, magický čas, něco si přejte a já pro vás mám jednu zprávu, která vám zaručeně zlepší den. Pandy už totiž nejsou na seznamu ohrožených druhů. Ano, ty roztomilí medvíci, který si všichni posíláme, milujeme, je takže svět slaví, ochránci přírody brečej štěstím. Jenom já se ptám, zeptal se někdo těch pand, jestli vůbec zachránit chtěli? Protože vemte si ty fakta, jo. Panda je medvěd, to znamená, má zuby, orgány, všechno přizpůsobený na maso. Jenomže pandy si řekli, ne, my budeme vegetariáni. Jo, takový ten kámoš, který ho to prostě jednou za rok přepadne, že ne. Jednou bude vegetariána, vy si klepete na hlavu, jestli se nezbláznil. A pandy si navíc vybrali, že budou jíst bambus. Mohli si vybrat cokoliv, nějaký jako něco výživného, ale ne. Oni se rozhodli, že budou prostě jíst kusy dřeva. Takže toho dřeva, bambusu, musí sníst za den tolik, že třeba 14 hodin denně stráví jenom jídlem. No když vidíte ty videa, jak nonstop pandy padají ze stromu a neumějí se ani otočit, tak já nevím. Já si říkám spíš, to jsou takový depresivní stvoření, který možná do života nutíme na sílu. Jenom protože jsou roztomilí. Ale chápu, kdybych si měla vybrat nějaký domácí zvíře tady z těch exotických tvorů, možná by to byla panda. Je prostě fakt roztomila. A to je otázka na vás. Kdybyste si měli vybrat nějaký zvíře ze zoologický, jako domácího mazlíčka, který by to bylo? Napište 724634634 a nás čeká další song Sakai Newman a její FU and UF právě teď na Fajnu.

0: směřovat svůj vztek z toho, že zase pondělí jste mohli společně s Olivou Rodrigou a její song Bad Idea Right, který právě teď dohrál na Fajnu, je 12.22 a já jsem se vás ptala, kdybyste si mohli vybrat jedno zvíře ze zoologický, který byste chtěli doma, jako domácího mazlíčka, co by to bylo. No a napsala Klárka, že by chtěla tygra a já teda musím říct, že jsem se nad tím jako zamyslela, ale když vidím, jak se dokáže chovat někdy můj kocour, jo, můj kocour má 8 kilo, je docela velký na kočku, ale někdy mu prostě rupne v bedně a poškrábe mě takovým způsobem, ale jako jinak je hodnej, jenom si prostě nedovedu představit, co by udělal tygr, kdyby mu ruplo v bedně. Prostě si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad mít doma velký kočkovitý šelmy, ale chápu, jsou roztomilý, jsou, jo, ale bacha na to. Už za chvilku další songy, dáme si třeba Zaru Larson a její Midnight Song. A to je velká kočka a ten song velký hit, tak si na to počkejte, už za chvíli tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Lyže?
14: Happy Sport.
13: Dětské kolo?
14: Happy Sport.
13: Půjčovna?
14: Happy Sport.
13: Servis?
14: Happy Sport.
13: Bazár?
14: Happy Sport.
13: Šťastné dítě?
15: Happy Sport.
13: Happy Sport?
14: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
15: Happy Sport.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenírkarna.cz.
18: Fajn rádio.

laťku pronášení věcí úplně, ale úplně na jiný level. Oni se prostě načekovali k odletu s živejma opicema, přilepenýma přímo na těle. Izolepou. A ne na jen tak ledajakém místě, ale přímo v rozkroku. To si říkáte, jakože cože? No tak tenhle 27-letý pár se prostě rozhodl, že propašuje malý opičky do Dominikány, jenomže na letišní kontrole byli tak ducha přítomný a našli ty tři malinkatý opičí mláďátka, protože prostě viděli, že na tom těle ty lidi mají nějaký tvary, co se tam anatomicky úplně nehodí. Pojďme si říct, jak chcete v rozkroku schovávat opici, to nevím. Jo, záleží, jaký zvíře tam schováváte, ale opici podle mě fakt to není dobrý nápad. Já se hlavně divím, že ty opice nepokousaly a myslím si, že si to ty pašeráci zasloužili. Jako na těch citlivých místech by to bylo hodně nepříjemný. Chudáci opičky, ty prostě zažili absolutní stres. Představte si, že vás někdo ukradne od maminky a ještě si vás přilepí na přirození. No, pojďme si říct, chudinky opičky byly znásilněný. Já doufám, že pašerákům to karma vrátí i s úrokama. A my si radši dáme další dobrý song, který nám zlepší pondělí. Sony Forera Crystal. Pořádně to rozjedeme společně s jejich hitem My Loving. Právě teď na fajnou.

0: The Boy a taky Sophie and the Giants a Moby a jejich song Last Summer jste právě doposlouchali na Fajnu. Tenhle elektronický dance track, věřím, že vás pořádně rozhejbal. No a my budeme pokračovat dalšíma songama takhle při pondělním odpoledni. Ať to máme ještě hezčí. Čeká nás jedna písnička, kterou určitě znáte, protože je všude, na TikToku, na Instagramu a taky už se drží 56. pozice aktuálně na Billboard žebříčku Hot 100 a už je tam celkově 32 týdnů. To je šílený, je tam fakt dlouho. No a my si dáme za chvilku tenhle song na Fajnu. Dominik Fajka, jeho White Keys, určitě to znáte, takovej song o nostalgii, o vzpomínání, tak si na něj společně zavzpomínáme už za chvilku na Fajnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky. CZ.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Vytáhni Jendu!
16: Co říkáš? Výtahy jedna?
15: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
16: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
15: Povídám, vytáhni Jendu!
16: No jo, výtahy jedna!
17: Teď my už máme výtahy jedna.
16: Jendo?
18: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
19: Jendo, ty seš ale bedna.
20: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
21: Fajn Radio.

Dominik Fike a jeho White Keys, tenhle hit, který znáte ze všech sociálních sítí, právě dohrál na Fajnu 12.51. No a pokud jste někdy věřili tomu, že krávy a býci nemají rádi červenou barvu, tak jste byli na omylu. Já vím, že tenhle hoax už je docela vyvrácený, ale věřím, že se pořád najde někdo, kdo si myslel, že to je pravda. Jenomže vědci to teda vyvrátili, protože krávy vůbec nepoznají červenou ani zelenou barvu. Nevidí v tom prostě rozdíl. A já jsem zjistila, že to pro mě vysvětluje osobně hodně věcí. To totiž stoprocentně dokazuje, proč já a moje kámošky tak úspěšně přehlížíme veškerý red flags. My prostě nepoznáme, co je červená a zelená vlajka. Stejně tak, jako je to fuk těm zvířatům. Je jim jedno, jestli má matador v ruce červenou, růžovou nebo neonově zelenou plachtu. Je štve prostě jenom to, že se to hejbe. A my to s těma klukama máme někdy podobně, že jo? Prostě ten člověk může mít klidně na čele napsáno nápis utíkej, ale dokud se hezky usmívá, no tak jsme prostě barvoslepí. Takže až se vás příště kamarádka nebo kámoš zeptají, jak jste mohli vlíst do vztahu s někým, kdo má ještě ve 30 doma v pokojíčku plagát svý ex a dluží peníze i vlastní babičce, máte vědecky podloženou výmluvu. Prostě řekněte, hele, já za to nemůžu, to je příroda, měla jsem prostě kravský zrak. Takže schválně, jo, já se neptám jenom holek, protože je mi jasný, že občas jsme takhle barvoslepí všichni. Takže, jaký největší red flag jste kdy přehlíželi? Napište mi to na 724634634 a nás čeká další song. Tohle jsou Jonas Brothers a jejich Sucker. Pojďme na to, na Fajnu. We go together.

0: Extrémně pohodovým songem Don't Worry od Leony jsme ukončili první společnou hoďku tady dneska na našem warm-upu, ale jedeme dál, vy se ničeho nemusíte bát, protože nás čekají další fajn songy už za chvilku, ještě předtím si dáte zprávy, dopravu a pak jedem dál. A ještě na malá vsuvka, řešili jsme spolu největší red flagy, který jste kdy přehlídli. Michal napsal, že jich přehlídl tolik, že by z toho byl celý cirkus, protože prostě lidi má, jako lidi máme rádi výzvy a když vidíme nějaký problém, tak ho chceme řešit. Vy Sednovská doufám žádným problémem nepotkáte a když už, tak si ho zlepšíte s náma na našem playlistu. Tak už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Akon, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Neo. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn. Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další. A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
8: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
9: Fajn Radio.
10: Fajn rádio, fajn rádio.
11: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
10: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
13: Jedna minuta po jedné hodině odpoledne a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
14: Sociální sítě zaplavily spekulace o možném konci označování piv podle stupňovosti. Český svaz pivovarů ale uklidňuje veřejnost, že desítky ani dvanáctky mizet nebudou. Celé to vzniklo kvůli evropským pravidlům pro označení alkoholu. Změny se ale českého pivního názvosloví nedotknou. Žena se stala virální poté, co oznámila, že je v romantickém vztahu s dubem. Během lockdownu prý navázala silný emoce s přírodou a označuje se za ekosexuálku. Hodně zdůrazňuje, že nejde o fyzický vztah, pouze emocionální. Gracie Abrams se svým novým trackem Hit The Wall silně vstupuje do žebříčku. Obsadila 31. příčku s víc než 3 miliony streamů. Rychlej start, který ukazuje, že song si okamžitě našel svoje posluchače.
15: Fajn.
13: Jestli zrovna sedíte za volantem, hoďte se do klidu, protože na silnicích nám svítí docela dost problémů, docela dost red flagů. Kde to dneska je nejvíc komplikovaný? Mladá Boleslav, ulice Laurinová, tam si dali dva osobáky randíčko, po kterém na asfaltu zbyla louže neznámý kapaliny. No, radši nebudeme debatovat o tom, co to je. Každopádně bacha, ať na tom neuklouznete. Na dálnici D4 ve směru na Strakonice, tam je to regulární double trouble. Na 30. kilometru leží na silnici popadaný znak. Jo, kdybyste si chtěli zahrát Tetris, dobrý, ale opatrně. A o kus dál, na 59. kilometru, to zase totálně vzdal jeden nákladák. Prostě to tam smutně stojí, řekl si, že pondělek nedává. Pak v Prostějově na ulici Krasická si dva řidiči neuhlídali osobní prostor a taky si dali trošku moc tělesného kontaktu, tak bacha i na to.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Krásný pondělní odpoledne. Pokračujeme v našem společném warm-upu se mnou s Kristý. A já vím, nový týden, pondělí, je to otrava, ale dneska to bude dobrý. Víte proč? Protože hrajeme hokej a protože celý týden budeme hrát hokej a máme tady mistrovství světa a taky dobrý playlist. A to je kombinace, kterou už nic nepřekoná. Takže to rozjedeme právě teď. Lost Frequencies a taky Basti a jejich Head Down. Tak jdem na to.

0: Your husband is coming.
1: Ray a její Where is my husband právě dohrává na Fajnu.
2: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: O víkendu jsme všichni zažili totální emoční horskou dráhu, pojďme si to říct, protože v sobotu jsme měli naprostej flex, když v pátek, když jsme porazili Dány 4-1, no ale potom další den přišel historicky nejvíc brach moment, protože jsme prohráli se Slovenskem. Jakože Slovensko, ty nad náma nad mistrovstvím světa vyhráli vůbec poprvé v historii, takže u televize proběhlo asi pravděpodobně hromadný polikání prášku na uklidnění. Pokud jste měli nervy, nebyli jste jediný. No a dneska pokračujeme, protože dneska od 20:20 jdeme na Švédy a pojďme si říct, že to je těžký soupeř. Navíc kluci z kabiny si stěžujou, že pořád hrajeme tady ty večerní zápasy, což je prej hrozně náročný, nejsou na to zvyklí, ale víte co, já těm našim klukům věřím. Možná je to tím, že jsem zvyklá důvěřovat klukům, i když bych neměla, ale já jim prostě věřím. Myslím si, že do dnešního zápasu by měli jít přesně takovou dravostí a vztekem, jaký zažíváme my všichni, když skládáme doma nábytek jedný nejmenovaný švédský značky a chybí tam zrovna nějaký dílek. Já doufám, že se taky posilněj švédskýma kuličkama a večer Severanům natrhnou. No vy víte co, prostě si to spočítaj. A schválně, co počítáte vy? Napište mi, jaký výsledek očekáváte dneska od zápasu Česko-Švédsko. Zítra si porovnáme, jestli jsme tady měli nějaký správný odpovědi. Tak mi to napište 724-634-634. Já se těším a ještě více těším na ten hokej. A na další songy jdeme za chviličku, třeba Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

Gracie Abrams nám dospívala na fajnu její song That's So True. Pondělní odpoledne, dneska večer hokej a já jsem se vás ptala, jak typujete výsledek, kdo vyhraje, Česko, Švédsko, jak to dopadne. Marek z Brna píše, že typuje, že dneska vyhrajeme 3-2 na nájezdy, teda spíš po nájezdech. No pojďme si říct, já nevím, jestli v sobě mám ještě tolik nervů na to ustát nájezdy. O víkendu jsme si střihli prodloužení, na tyhle nervy to bude asi chtít pivo, tak si dneska už zabukujte někam stůl. A mezi tím si ještě počkejte s náma na fajnu, dáme si další dobrý songy už za chvilku, třeba Nico Santos a jeho Home. Yeah. We are fine. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: JN Interiér CZ.
5: Využijte váš prostor.
7: Fajn Radio.
8: Fajn. Fajn
9: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

Tenhle song, který věřím, že vás pořádně rozhejbal, Lil Nas X, That's What I Want, právě teď na Fajnu. A já se ptám, jak doma řešíte, když má někdo umýt nádobí nebo vynést koš? Hrajete kámenůžky papír nebo prostě uplatňujete tichou domácnost, dokud ten bordel nezačne tak jako žít vlastním životem a neodcupit a po vlastních nožičkách někam se vynést? Protože jeden pár v Číně tohle vyřešil absolutně geniálním způsobem. Jo, teď už je out předmanželská smlouva, in je svatební wrestling. Oni normálně na vlastní svatbě uspořádali wrestlingový zápas v ringu, kde hlavní výhrou bylo doživotní osvobození od domácích prací. Poražený bere všechno. Vysávání, vytírání, udírání prachu. Prostě doživotní full-time služba. Nevěsta nenechala mimochodem nic náhodě, ta prostě toho ženicha sebrala, vzala ho přes rameno, práskla s ním vozem a rozhodčí ji prohlásil za jasnou vítězku. Ženich teda pak samozřejmě tvrdil, že ji jako nechal vyhrát, ale pojďme si říct, všichni víme, že dostal pořádně naloženo, protože představte si to, teď bude do konce života muset doma dělat všechny domácí práce. A myslím si, že hodit místo kytice manžela přes rameno není úplně taky špatný svatební nápad. Dává to prostě tomu termínu v dobrým i ve zlým úplně novou konotaci. A já se ptám vás, jakou domácí práci zásadně odmítáte dělat a nejradši byste ji hodili na někoho jiného. To mi napište na 724634634. Podělte se se mnou o to, jakou domácí práci nejvíc nesnášíte. A nás čeká další song Rue Gale, Pretty on Paper, právě teď na Fajnu.

Fajnou jsme právě doposlouchali tuhle obrovskou popovou ikonu Tate McRae a její megahit Revolving Door. Máme pondělí, odpoledne, půl druhý. No a já jsem se vás ptala, jakou domácí práci nejvíc nesnášíte. Michal napsal, že problematický mu přijde třeba převlíkání postele. Chápu, občas to je náročný, ale zase to je poměrně rychle hotový. To ta druhá věc, co Michal zmínil, což je mytí oken, je teda za mě větší no-go. Mytí oken, k tomu se vždycky přemlouvám tak dlouho, většinou mě se k tomu spíš musí ukecat někdo jiný. Pojďme od toho, za chvilku nás čekají další songy, kterýma se dá to uklízení zlepšit, ať už uklízíte nebo

0: děláte cokoliv, prostě si s nima zlepšíme den. Třeba Kid Laroi, Justin Bieber, už za chviličku tady na Fajnu.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragueru.cz.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragboat.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Fajn Radio.
11: Okay, ready?
12: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
11: Duh.
12: Hledej Fajn Radio.
13: Are you ready, ready?
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Lily Bleepy.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
18: Fine.

jeden tip songu, který se vám tak zaryje do paměti, že si ho budete zpívat ještě celý odpoledne. Nemáte zač, poděkejte mě a našemu fajn playlistu. Tak doufám, že jste si ho užili. No a představte si ten moment, kdy se vracíte z party ve 3 ráno, úplně na drans, totálně společensky unavený, motáte se kolem cesty a najednou na vás vyskočí vlk. Vlk s červenýma očima a brutálním řevem. Já bych dostala infarkt na místě, předpokládám, že vy taky, že jo? No ale přesně tohle zažívají lidi v Japonsku, protože tamní úřady začaly tyhle děsivý mechanický robotický vlky nasazovat do lesů, aby odstrašili medvědy. Já si jenom tak jako říkám, jestli to nebude trošku kontraproduktivní, možná se teda zbaví medvědu, ale co když vytvoří armádu robotických vlků, který budou děsit opilí lidi vracící se z párty. Za mě to může být trošku nebezpečný, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně Japonsko prej teď nestíhá tyhle robotický vlky vyrábět dostatečně rychle, protože je po nich extrémní poptávka. Tak doufejme, že to taky nedopadne jako nějaký trend typu Labubu, že nám tady teď taky začnou dovážet tyhle robotický vlky. No uvidíme. Každopádně bacha po cestě, jo, kdybyste něco takového viděli, tak mi to hlašte. No a my jdem na další song. Čeká nás BTS a jejich Swim právě teď.

0: energii nabitej song. To byla Becky Hill v kombinaci s Galantisem a jejich songem Run, který jste právě doposlouchali. 13.59. Za minutku začínáme další společnou hoďku. Ještě předtím ale zprávy a pak pojedeme v našem playlistu dál. Čeká nás třeba Miley Cyrus nebo taky DJ O. Tohle všechno už za malou chvíli na Fajnu.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Fajn Radio. Next Generation.
8: Show od mladých pro mladé.
7: Pondělí až čtvrtek.
8: Od 8 večer. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 14.01 a to znamená Hot News s Hankou.
9: Policie na Tachovsku řeší případ dvou nezletilých vandalů, kteří se vloupali do mateřské školky v Černošíně a způsobili škodu za skoro 500 000. Poničili vybavení tříd, elektroniku i hračky. Protože pachatelům ještě nebylo 15 let, nejsou trestně odpovědní a případem se bude zabývat soud pro mládež. Gen Z čím dál míň berou telefony, hlavně od neznámých čísel. Vadí jim spam, podvody i pocit, že musí být pořád dostupní. Místo volání preferujou chaty nebo hlasovky. Tenhle trend souvisí i s větším důrazem na digitální klid. Dua Lipa zveřejní už 21. května koncertní film z její tour a fanoušci ho uvidí úplně zdarma na YouTube. Pro všechny, kteří koncert nestihli, je to ideální možnost nasát atmosféru alespoň online. Fine.
0: Welcome to the stage. Krásný odpoledne, máme 2 minutky po 2 hodině a začínáme další část našeho společného warm-upu se mnou s Kristý. Je květen, lidi začínají panikařit, že se blíží léto a diety jsou v plném proudu. No a my si dneska povíme o jedné nový bizarní dietě, se kterou vám pomůže Bůh sám, jo? Prej, to je takhle zázračná dieta. Povíme si, co a jak už za chvilku, ještě předtím nás čekají ale dobrý songy. Miley Cyrus, End of the World, právě teď na Fajnu.

myslím, že při pondělním odpoledni prostě potřebujete písničky, které vás nabijou energii. A proto jsme si dali Tame Impala a Genie a jejich song Drákula. No a taky, pokud jste jedni z těch, co panikařej, že se blíží léto a vy nestíháte zhubnout, já jsem guilty, jo, tak pro vás mám ale doslova zázrak, který vás doslova, opakuju to slovo naschvál, spasí. Biblická dieta, game changer. Zapomeňte na drahý fitka, na TikToku teď lidi místo kalorií regulárně listujou starým zákonem a inspirujou se, co by měli jíst. Hlavní hvězda tohodle nového gastro dietového biznesu má přes 500 000 followers a naprosto veřejně přiznává, a teď se podržte, že o výživě ale vůbec nic neví. Nemá žádnou školu, žádný kurzy, jenom čistou víru. To jí ale nebrání samozřejmě v tom, aby lidem účtovala $700 měsíčně za to, že jim nařídí jídelníček z roku raz dva. Jakože pošlete jí prostě tuhletu sumu v přepočtu třeba 16 000 korun a ona vám potom sledovým klidem napíše, že máte pít syrový čistý mlíko, chroupat sardinky a zapíjet to vývarem z kostí. No opravdu něco převratného. Slečna tvrdí, že když budete jíst takhle, tak jak bylo údajně na počátku věků navrženo, tak vaše tělo okamžitě odpoví. No já si myslím, že jediný, co odpovídá na tyhle modlitby, je její bankovní konto. To 100% odpovídá pohádkově. Schválně, jakou nejšílenější dietu jste kdy drželi vy? Napište mi to, podělte se se mnou 724-634-634, ale prosím vás, nikdo si z toho neberte inspiraci, jo? Neposlouchejte to. Radši poslouchejte další song, Bruno Mars, I Just Might, právě teď na Fajnu.

0: Irský zpěvák Dermot Kennedy vám tady právě takhle při pondělním odpolední naservíroval emotivní song Power Over Me. O tom, když někoho milujete tak moc, že nad váma má absolutní moc. Což často platí i o jídle. Některý lidi to mají tak, že jídlo nad nima má obrovskou moc. A proto já jsem se vás ptala, jaký nejšílenější diety jste drželi. Filip napsal, že momentálně drží bodovou dietu. Kdybyste se ptali, stejně jako já, co to znamená, znamená to, že to, co vidí, to prostě a jednoduše zbodne. Jo, taky cesta. No a pak Michal, ten napsal takovou tu klasickou chlapskou dietu, že stačí vynechat sladký pití, energetiáky a ušetříte kalorie. Já si teda myslím, že to je přesně taková ta věc, co platí chlapům. Ubrat trošku, jenom maličko kalorií a hned zhubnou, zatímco ženský ty ubírají tolik a no, znáte to. No, to je jedno, nebudeme se tady o tom hádat. Pokračujeme na další songy už za malý moment, třeba Pink Panthers a Zara Larsson a jejich Stateside tady na Fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Neratovicích za 4 999 000 korun, rodinný dům v Pacově na Pelhřimovsku za 4 700 000, byt 1+1 v Lovosicích u Litoměřic za 2 895 000, garáž v Uherském Hradišti za 860 500 a byt 2+1 ve Svitavách na Předměstí za 2 599 850 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Fajn Radio. Instagram,
10: YouTube,
2: TikTok,
10: co je zrovna teď in Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme Fajn

Kambor a jeho song Belong Together. Podle mě to zní prostě jako sluníčko v písničce, tak doufám, že vám to trošku rozzářilo pondělní odpoledne. No a máme tady bizar. Ve Frýdku Místku se legálně rozšířila dětská práce a to, co je nejhorší, nikomu to nevadí. Rodiče si to dokonce pochvalujou a jsou nadšený, protože tam otevřeli dětské hřiště, kde místo klasických houpaček a klouzaček dostanou děcka do ruky regulární řemeslný vercajk. Rodiče jsou v naprostý extázi a teď cituju jednoho tady rodiče. Syn držel sekeru poprvé, konečně smysluplný hraní, geniální. Já jako chápu, že zatlouct hřebík je fajn, ale za mě to trošku smrdí snahou probudit v dětech tvrdou hustle culture a produktivitu už od plínek. Jako to prostě chceme po dětech, aby pracovali. Kam se poděla ta čistá radost z dělání věcí, co jsou neproduktivní, co nemají smysl? Proč by hraní vždycky mělo mít nějaký účel? Kam zmizelo, já nevím, obyčejný plácání bábovek a bláta na písku, u kterého nikdo nemusel vykazovat žádný výkony ani sestavený palety, co já vím, zatlučený hřebíky. Ty dnešní děti si možná budou muset zakládat živnosták ještě dřív, než nastoupí do první třídy, jako jak to tak vypadá. Já nevím, jak vy, ale já bych teda radši byla na houpačce, houpala se tam, točila, než bouchala kladívkem. Takže mi napište, s čím jste si jako děti nejradši hráli vy, jestli to bylo taky teda kladívko nářadí, nebo něco, co tolik nepřipomíná práci. Napište mi to 724634634. To je to číslo, pište, ať už normálně nebo na WhatsApp, dejte mi vědět. A nás čeká další písnička. Taylor Swift a její Elizabeth Taylor.

0: Youngblood dohrál jeho Hello Heaven Hello na Fajnu, je 14.43 a my jsme společně probírali, že ve Frýdku Místku otevřeli hřiště, kde máte místo klouzaček, kladívka, lopaty a prostě pracujete. Tak Michal na to psal, že už jako malej si taky hrál vlastně trošku tak na práci, protože měl obchod se smíšeným zbožím a obchod ho opravdu živí. Tak má to smysl a k tomu se přidává vlastně i tady Renda, který píše, že za něj je super, když je to škola hrou a děti už odmala si vyzkoušej nějakou zručnost a neseděj u mobilu. Píše, že on už sám už ve svých 6 letech stavěl dům, chatu a dnes je za to hodně rád. No to si nedovedu představit, ale věřím, že to může být užitečný do života. Takže já vám děkuji za zprávy a za chvilku další songy, třeba Dave Thames a jejich Rain Dance. No prostě si to uděláme hezký, top playlist už za chvilku na Fajnu. Yeah, we are fine.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
3: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
3: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: trenirkarna.cz
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz
7: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
8: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
7: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
8: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
9: Fajn rádio.
8: Back to the hits.
9: Fajn. Let's get the party started.

fajnou nám dohrála Loi a její song Red Eyes. No a když se podíváte na hodinky, tak rázem zjistíte, že se blíží třetí hodina, což znamená, že moje šichta se blíží ke konci. To je ta špatná zpráva, ale dobrá je, že to znamená, že dost pravděpodobně se i vaše pondělní šichta blíží ke konci. S tím já se s váma dneska loučím, doufám, že vám to uteklo stejně tak jako mě. No a klasicky jedno moudro na závěr. Z dnešního vysílání si zapamatujte, že pokud se někdy budete se svojí partnerkou, partnerem hádat o to, kdo má třeba umýt nádobí, tak si dejte prostě nějaký souboj. Nemusí to být zrovna wrestling, jako si to střihl ten novomanželský pár, o kterém jsme se bavili. Můžete si dát třeba kámenušky papír, dost možná vám to zachrání večer i manželství. Takže to je můj dnešní tip a já se s váma loučím, posílám vám jeden song na rozloučenou. Mikolas Josef, Megusta. Mějte se hezky, užívajte den. Bye babes!

0: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
0: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
0: Fajn Radio. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: 15 hodin, 1 minuta, k tomu je čas na fresh zprávičky.
9: Policie na Tachovsku řeší případ dvou nezletilých vandalů, kteří se vloupali do mateřské školky v Černošíně a způsobili škodu za skoro 500 000. Poničili vybavení tříd, elektroniku i hračky. Protože pachatelům ještě nebylo 15 let, nejsou trestně odpovědní a případem se bude zabývat soud pro mládež. Gen Z čím dál míň berou telefony, hlavně od neznámých čísel. Vadí jim spam, podvody i pocit, že musí být pořád dostupní. Místo volání preferujou chaty nebo hlasovky. Tenhle trend souvisí i s větším důrazem na digitální klid. Dua Lipa zveřejní už 21. května koncertní film z její tour a fanoušci ho uvidí úplně zdarma na YouTube. Pro všechny, kteří koncert nestihli, je to ideální možnost nasát atmosféru alespoň online. Fajn.
8: Pojďme ještě rychle zčeknout silnice. Máme problém na D6C. 143. kilometr ve směru na Cheb hlásí neprůjeznou zpevněnou hranici kvůli nehodě. To znamená, můžete to objíždět, ale extrémně blbě. Pozor na to. Potom další věc. V ulici na Valech v Kutný hoře taky nehoda dvou aut a poslední čerstvá věc na silnici 38 u Mladý Boleslavy, respektive v Mladý Boleslavy, nehoda dalších dvou autáků. Kdyby něco, dávejte pozor, ještě jednou přeju pevný nervy a hrát radši kvalitní music.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Fine Drive.
10: Fine.
8: Tři minuty po třetí hodině začíná Fine Drive Honza za Majkem, který vám bude hrát to, co máte rádi. Jako třeba Rudimental Khalid, All I Know, naprosto skvělá věc, určitě to znáte, pojďte si zabroukat.

Maiden, Fever Dream do dává na fajnu. Pojďme se podívat, co nám teďkon posílají ty internety za random informace a novinky. Normálně teď čtu článek o tom, že nějaký důchodce se vydal na neskutečnou cestu. Šel z českých Žďárských vrchů, jestli víte, kde to je, tak možná se orientujete víc než já. Nicméně není to podstatný. Podstatný je, že chce ujít za 44 dní zhruba 1700 kilometrů. Týpek, který je v důchodu, se prostě řekl na starý kolena, ale začnu žít život a vyrazil. Má přes 9 kilogramů s buchtami sebou, jo. Má tam vodu a má taky nějaký jako věci na spaní a nějaký další vrstvy na sebe, kdyby pršelo a tak. A občas si prej koupí nějaký to jídlo. Ale za mě z toho jeho seznamu, co má sebou, mě nejvíc zaujaly ty buchty, protože to je fakt takový to typický. Vezmeš si do šátečku buchty a jdeš jako Honza prostě v pohádce, vyrazíš na cestu. A já si říkám, buchty mi chybí, dělala mi je babička a hodně se mi o nich stýská. Nicméně naštěstí furt jsou tady řízky od mý mámy, který taky na cestu rád využívám. Ale takových těch českých, typických cestovních jídel je mnohem víc. Mě by zajímalo, máte nějaký oblíbený jídlo na cestu? Jsou to buchty jako tady u toho důchodce, nebo máte klasiku českou, řízky na autobusu do Chorvatska, nebo tam je ještě něco jiného, co víte, že i za 12-15 hodin pořád na cestě bude dobře chutnat? Dejte mi vědět to nejtypičtější český jídlo na cesty na 724-634-634. Pište SMSky, posílejte WhatsAppy, tam můžete posílat dokonce i voiceový zprávy, pokud jste líný psát, ale hlavně dejte vědět, jaký je vaše oblíbený český cestovní jídlo.

0: Song Spotfake dohrává na Fajnu v 15 hodin 21 minut. No a pojďme se podívat na naše téma. Já jsem se vás ptal, jak je pro vás takový typický jídlo na cesty, když jedete třeba autobusem nebo autem na dovolenou a víte, že nějakou dobu si nedáte tu chálku, kterou máte rádi, něco, co vám bude chutnat i za pár hodin. A máma tam jednu zprávu, která píše: Zdravím, naše taková klasika jsou toasty. Hezký sýr, šunčička, kečup, hořčice. Řízek mi studený, druhý den už moc nechutná. Takže máme jeden bod pro toasty. No a hnedka jako druhá zpráva chronologicky. Lukáš píše: Ahoj, za mě toasty na výlety, bez nich nejedu. Hele, normálně tyhle ty dvě zprávy mě hodily totální flashbacky, protože já jsem v jednu dobu je žral furt a nejenom na výletech. Pak tady aktuálně cinkla další zpráva na WhatsAppu. Ahoj, u nás na cesty vedou toasty. Jsou fajn, teplé i studené. A ti to utíká, Kamča. Kamčo, díky moc. Shoutout všichni, co máte rádi toasty na cestách, a přeju každému, aby si užil nějakou pěknou dovolenou plnou typických toastíků na cesty. Hele, a pokud máte dneska pohodový den, já vám ho ještě zlepším. Luis Capaldi, song Survive, už za chvíli na Fajnu, nebo například Ed Sheeran. S nastřeleným Lil Baby. Ten song se jmenuje Two Step. Tak jak vidíte, playlist je ready, jako vaše toasty zabalený do kufru. Fine Drive.
1: Fine. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
9: Fajn Rádio.

Pohodový odpoledne všem, tohle byl Somber 12 to 12, tedy 12 na 12 a na fajnu u 12 na chvíli zůstanem, protože během mistrovství světa v hokeji se vždycky 12 čepujou proudem a já mám s tím trošku problém, protože pivo dělá krásná těla, že ano, a já jsem doplácanej a to ještě mistrovství sotva začalo. Nicméně, je tady několik alternativ, jak jsem se k tomu dostal. Vědci přišli na to, že i po fitku pro jedno pivo nemusí být problém, ale měli byste si hlídat, aby to byla třeba desítka a ne dvanáctka, což je teda první háček. Dobře, desítka může být. Ale co taky vyzdvihujou, že nealko je zhruba o polovinu, možná někdy i víc než o polovinu, méně kalorický, jenže to pak už přijdete o tu srandu z toho alkoholu samozřejmě. Ale co mě taky zaujalo, já jsem se pak podíval, že existují normálně i pivka bez cukru a bez kalorií, nebo takhle, bez cukru a tuku, což podle mě bude hnusný, neumím si to představit, a nebo dokonce proteinový pivo, že máte pocit, že tam ještě nacpete něco pro to tělo důležitýho, takže po tréninku rovnou dát se nějaký pivko Arnold se to jmenuje. Každopádně já s tím zkušenosti absolutně žádný nemám, zkušenost mám s tím, že často jdu do fitka a pak se nechám ukvacet a místo proteinového nápoje nebo dobrýho jídla jdu rovnou do hospody, což je naprostá tragédie, ale to už si asi odnesu tenhle ten kříž navždycky sebou. Ale zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s těma nízkokalorickýma pivkama nebo dokonce s proteinovým pivem. Možná mi tím zachráníte nějaký ty tučný pneumatiky, co si tady nosím. Hele, pokud by tady někdo chtěl mi dělat fitness trenéra a dát mi nějaký rady, jestli jste zažili takovýhle speciální pivka bez kalorií, dejte mi vědět, rozhodně to ocením. Zatím se teda do studia vejdu, ale možná to dlouho tak nebude. Pokud máte nějaký tipy, dejte mi vědět na 724634634 nebo mi pošlete voiceovku na WhatsApp. Samozřejmě, pokud někdo má pivo na háku, nemusíte být smutný, protože je tady něco naprosto pro všechny. With DMC, naprosto skvělý song, který posílám do éteru. Show me love, na fajnu.

0: Alpha Van from Disco to Disco, ladíte fajn v 15 hodin 45 minut. Já jsem se vás před chvílí ptal, jestli máte zkušenost s nějakýma proteinovýma pivkama nebo nízkokalorickýma variantama. Samozřejmě jsme v Česku, takže žádná dobrá rada mi nepřišla, ale přišly mi zajímavé alternativy a hlášky. Například Honza píše: ahoj, pivo na háku, nejlepší sport je sex a s pivem nepřehánět jako se vším. Cením, Honzo. No a potom tady máme skvělou zprávu ještě jednu a tam je, když náhodou přijde bída, nějaké to kilečko jako bříško je OK, máš obalený nervy a bereš vše víc v pohodě. Hele, s tímhle nesouhlasím, protože při zápasu Česko-Slovinsko jsem stáhl asi 7 pivek a stejně se mi chtělo brečet, takže žádný obalený nervy nepomohl. Co nás čeká na fajnu dál? Například švédská Zara Larsson. Týde zpěv stejně tak dobře jako švédským hokejistům, na který dneska čekáme. O tom zase příště. Ale co vám chci říct, vydržte s fajnem, protože song Midnight Sun házím do éteru.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboat.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Vytáhni Jendu!
16: Co říkáš? Výtahy jedna?
15: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
16: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
15: Povídám, vytáhni Jendu!
16: No jo, výtahy jedna!
17: Teď my už máme výtahy jedna.
16: Jendo?
18: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
20: Fajn Radio.

0: One Republic dohrávají nás na fajnu, song Sunshine finalizuje za chvíli, ale budeme sypat čerstvý zprávy do vašich hlaviček, tak buďte ready.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Fajn Rádio. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
0: Je kolik? 16 hodin přesně, čas na Hot News.
11: FK Jablonec čeká jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Ve finále českého poháru MOL Cupu se ve středu 20. května od 18 hodin utká v Hradce Králové s Karvinou. V případě vítězství se zajistí účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci chystají na zápas velký výjezd, no a přidat se můžete i vy. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Při letu s Panamy do Argentiny řešila posádka netradiční situaci. Dvojice cestujících z business třídy se během letu až příliš odvázala a jejich intimní chování neuniklo ostatním pasažérům ani personálu. Ale největší plot twist přišel, když se zjistilo, že se společně poznali až na palubě letadla. O víkendu proběhlo finále Eurovize, kde se utkalo 25 zemí. Na prvním místě se umístila Dara z Bulharska a český reprezentant Daniel Žižka obsadil 16. místo.
9: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Fajn Drive.
9: Fajn.
0: Ladíte fajn, mě hraje jenom jedno sluchátko, cítím se hrozně divné, ale udělám to jednoduše. Nebudu moc mluvit, pustím skvělý songy a jdu se hrabat v drátek. Hele, nehledejte tam žádný dvojsmysl, jdu si spravit techniku, ale vám serviru Robina Schulze, AM to PM na fajnu.
9: Fajn Drive.

Tate McRae, Just Keep Watching. Just Keep Watching je fráze, který se komu budeme držet, protože probereme všechny úchyláky, co nás poslouchají, a teď doufám, že vás není moc, protože až uslyšíte, co vám řeknu, co to je za novinku, tak budete brečet. V Dubaji totiž otevřeli první ženskou non-stop pláž, kam prostě chlap nenakoukne. Takže všichni honivrci mají smůlu. Normálně, pokud tam chcete být jako kluk, můžete být maximálně jako dítě do 6 let. Ale prý i plavčice ženy, ostraha ženy, naprosto relaxační věc pro všechny, který nemají rádi prostě lidi, kteří se koukají všude, jenom tam, kam se nemají dívat. Jakože na místa, který paradoxně ty plavky zakrývají, tak se tyhle ty lidi koukají nejvíc. Tady ta pláž je v Dubaji, pokud máte, dámy, problém a máte rádi svoje soukromí, můžete si koupit letenku, vyrazit tam. Nicméně, co na to říkáte? Myslíte si, že by to bylo fajn mít i v Česku takovýhle čistě ženský pláže? Já nevím, já jsem chlap, takže já si to soukromí až tak nemusím hlídat, protože ženy většinou jako nemají tak oči nastřežený a nikdy jsem se, možná je to i tím, že nejsem hezký, ale nikdy jsem nezažil takový ten problém, že bych neměl soukromí. Tak mi dejte vědět, holky i kluci, pánové, dámy, jak to vnímáte? Měli by být i v Česku čistě ženský pláže, protože třeba čistě ženský fitka už jsou, tohle by byl další krok. Otázka je, byl by to dobrý směr, špatný směr? Dejte vědět na 724-634-634, posílejte WhatsAppy, tam můžete i voiceovky, můžete prostě mě zaspamovat. Já chci jenom vědět, jak se na to koukáte vy.

0: fajnu.
1: Boom.
0: No a pojďme se na chvíli podívat na naše téma, kdy jsme řešili, že v Dubaji bude první pláž čistě jenom pro dámy. Když jsem se na vás na to ptal, jak by to mohlo fungovat v Česku, většina holek, co mi to napsala, by byla stručně řečeno pro, a Linda mi to docela i rozvedla. Za mě by to smysl mít mohlo, spousta žen by se tam připadala komfortněji, bezpečněji, hlavně kvůli klidu, relaxu nebo nechtěné pozornosti. OK, vzhledem k tomu, že hodně holek se mi tady vyjádřilo, že by byly pro, aby takovýhle pláže mohly být i v Česku, tak si říkám, já to založím, udělám si takhle pláž, čistě pro ženy, jenže tam bude podmínka, že já budu barman a bude se to celý jmenovat Kokyho písečné království. Jste všichni zvaní. Taky jste zvaný na poslech fajnů, protože za chvíli Eva Farná a 6 dní nový song Perpetuum Mobile, naprostej banger. Možná jste to ještě neslyšeli a za pár okamžiků budete mít příležitost.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Fajn Radio.
10: Fajn. Fajn
11: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
12: Fajn.

Machine, jejich legendární song Safir dohrává na Fajnu. Zdravím všechny, kteří posloucháte. Každý, kdo má rád náš playlist, je ceněný a cením, že neposloucháte Spotify. Zrovna Spotify potřebuju nutně zdrbnout. Nejenom proto, že mi bere práci, ale taky proto, že vymysleli strašně hnusný logo. To logo bylo pro jejich 20. výročí a bylo to v podstatě disco koule. Nevím, jestli jste na to někdy narazili. Každopádně dobrá zpráva je, že když se mi to hnusilo, nelíbilo, tak oni dostali tak velký hate, že Spotify zase vrátí klasický logo a bude mít svatý pokoj. Je to docela random zpráva, ale nic lepšího mě teď nenapadlo. Co mě ale vždycky napadne, je, jaký songy by se hodily pro tenhle moment. Já jsem si říkal, že naprosto skvělý banger je Just the Way You Are, More Rap a Milky právě teď letí do éteru Fajnu. Let's go!

0: Sabrina Carpenter, Man Child dohrává na Fajnu 16 hodin 39 minut. Pojďme se podívat, jak nabitej playlist máme dál. Máme toho totiž v rukávu hodně. Naked a Portugal The Man, Song Glide. Song, který boří hitparády po celém světě. No a s Bangrama neustupujeme, naopak. Boy, song Wave, už za chvíli taky na Fajnu Féteru, tak zůstaňte s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit.

0: Nemusíte. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Fajn Radio. Turn it up.

0: Boy Wave dodává na fajnu 16 hodin 48 minut. Pojďme se podívat na zadky. Ano, spousta holek chce mít zadek jak Kardashianky, ale já po dnešku vím, že nejlepší zadek mají koaly a já chci mít asi zadek taky jako koala. Normálně mají speciálně uspůsobenou řiť na spaní ve větvích. Představte si, že máte na zadku speciální polštářek z chrupavky a funguje to jako přírodní paměťová pěna. To znamená, že s takovýmhle zadkem můžete sedět úplně všude. Není to boží? Je to boží.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn.

0: Imagine Dragons, Bad Liar dohrává na fajnu, ale žádný lži nečekejte, protože za chvíli naopak, tady budou jenom fakta, hot news.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
4: Yeah.
3: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JN Interiér CZ.
6: Využijte váš prostor.
1: Fajn Radio.
8: Fajn Radio.
1: Instagram,
9: YouTube,
1: TikTok,
9: co je zrovna teď in
8: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme Fajn?
1: Fajn.
9: Fajn Radio. Fajn Radio.
10: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
10: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Za minutu 17 hodin čas na Hot News.
11: Sociální sítě zaplavily spekulace o možném konci označování piv podle stupňovosti. Český svaz pivovaru ale uklidňuje veřejnost, že desítky ani dvanáctky mizet nebudou. Celé to vzniklo kvůli evropským pravidlům pro označení alkoholu. Změny se ale českého pivního názvosloví nedotknou. Žena se stala virální poté, co oznámila, že je v romantickém vztahu s dubem. Během lockdownu prý navázala silný emoce s přírodou a označuje se za ekosexuálku. Hodně zdůrazňuje, že nejde o fyzický vztah, pouze emocionální. Gracie Abrams se svým novým trackem Hit The Wall silně vstupuje do žebříčku. Obsadila 31. příčku s víc než 3 miliony streamů. Rychlej start, který ukazuje, že song si okamžitě našel svoje posluchače.

Live. Honza vám bude hrát ty nejlepší songy, co můžete slyšet, ty, který máte rádi, a ty, který vám vylepší to hrozný pondělí, protože pondělí je můj nejméně oblíbený den, chce to ty nejvíc oblíbený tracky. Třeba Somber, Back to Friends.

Fajn, co dohrává na Fajnu 17 hodin 10 minut. Se pojďme podívat na něco, co se bude líbit všem kočičím lidem. Normálně na řeckém ostrově Syros můžete bydlet měsíc zdarma. Stačí, když se zapojíte do dobrovolnického programu a budete se starat o kočky, které tam žijou v ulicích. Skutečně, nemáte prachy na dovolenou, máte rádi moře, tenhle ten ostrov má fakt jedinou podmínku, že budete pár hodin denně zahrnovat, to bude krmení, úklid, základní péči a pomoc při záchraně zvířat. Takže když budete pár hodin denně takhle makat, vlastně s dobrým úmyslem, tak měsíc chillujete na vyhřátém řeckém ostrově. Já jsem sice psí člověk, ale jsem člověk, který nemá peníze na 10 dovolených ročně. K moři, když se podíváme, je to svátek, takže já asi jdu mňoukat na Syros. Teď tady bude mňoukat Miles Smith, Stargazing, na Fajnu, skvělej song.

0: Ladíte Fajn Orava, Alex Warren, Burning Down. Za chvíli probereme například naší hokejovou repre, kterou dneska čeká další zápas, ale kromě toho samozřejmě nadupanej playlist. David Guetta, Sia, Beautiful People už za chvíli na Fajnu, nebo třeba Rudimental. Mega pozitivní song, který se jmenuje These Days. Trošku starší věc, ale pořád velká kvalita. Takže jak hokejový téma, tak nabitej playlist, to všechno už za chvíli na Fajnu.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
5: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
4: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
5: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
6: Fajn Radio. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Teď budeme probírat prsa, prsa, prsa. Normálně je studie, která ukazuje, že ženy s větším poprsí dostávají často víc hejtů, než ženy třeba s menším nebo středním. To znamená, když se narodíte s velkýma, tak to znamená, že možná i podvědomě vás ostatní holky budou víc hrotit. Jakože fakt na to přišli vědci a mají na to i studii. Dneska se studie dělá na každou kravinu. Je to něco, nad čím já jsem se nikdy nezamýšlel. Já jsem samozřejmě nad prsama přemýšlel hodněkrát v životě, ale úplně jinak. Nicméně by mě zajímalo, jestli takhle vnímáte, obzvlášť holky a ženy, co mě poslouchají. Máte pocit, že na tom je něco pravdy? Že skutečně čím větší prsa máte, tím více hejtu schytáte? Dejte mi prosím vás, holky, vědět vaše zkušenosti 724-634-634 nebo mi to posílejte na WhatsApp, klidně voiceový zprávy, další jakýkoliv textovky. Prostě mě zaplavte vašima názorama, jestli holky, co mají větší prsa, dostávají víc hejtu. No a pánové, my to uděláme jednodušší. Vy mi klidně napište, jaký prsa máte rádi, co?
1: Fajn.

0: jich je líto, než je bych je hejtila.
1: Takže myslíte, že ta studie fraška, nebo jste to aspoň nepocítili ve svíku, že by tam byl nějaký hejt u holek, co mají velký?
2: Tak samozřejmě.
0: Možná na základce, to bylo takový, jo, ale to už jí rostou prsa, sakra, prostě to je nespravedlivý a byl tam takový.
2: To je asi pravda, ale zároveň jako neříkám, že se holky neporovnávají, porovnávají, ale nikdy jsem nezažila vyloženě nějakou zášť nebo něco úplně jako vyloženě negativního ohledně toho, ale vím, že se to děje. Jako děje se to.
1: Třeba to říkají ty holky, co vás hejtí za zády a ne do očí.
0: Taky možnost,
2: to je taky možnost, samozřejmě.
1: Pojďme se podívat ještě, co se o tom myslí odborníci, co napsali SMSku. Ahoj, mám větší prsa i zadek a nikdy se mi nestalo, aby mě za to někdo kritizoval, právě že za prsa v tílku sbírám chválu, čouky Týna. Tak já si myslím, že můžu říct jenom jednu věc, následující songy pro Týnu. Fine Drive. Fine.

0: pomalá energie.
1: Ne dneska. Life je tady. Fajn.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za

0: miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
1: Fajn rádio.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: OK, dneska je další zápas mistrovství světa hokeje. Ve 20 hodin 20 minut si to naši rozdají se Švédskem a nebude to vůbec příjemný duel. Na minulém mistrovství tam ve čtvrtfinále Švédi nadělili 5-2, máme jim co vracet, ale zároveň, hele, jsou najetí. My jsme naopak spíš ujetí, protože jsme prohráli se Slovinskem, což je teda mezinárodní ostuda pro nás, jako srdcaře a fanoušky. Každopádně, když se podíváme ještě na nějaký zajímavosti o sérii se Švédama, tak Švédi dali ve 4 z posledních 6 zápasů proti Česku minimálně 4 fíky. Takže já doufám, že naše obrana bude fungovat a že náš útok bude střílet trošku jinak než v posledním zápasu proti Slovinsku. Hele, ten zápas teda ve 2020 budu sledovat. Doufám, že velká část vás taky, protože ty naši potřebují podpořit. Já nechci další blamáš a další slzy, jako jsem zažil v sobotu.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.

Benson Boone, Beautiful Things dohrává na fajnu. Já jsem Honza a po 3 hodinách se loučím. Mějte se krásně, slyšíme se zítra od 15 do 18 hodin. Za chvíli začne Next Beat, Jindra Žampa a ty nejnovější songy na scéně. Já se teda rozloučím super songem, jmenuje se to Drákula. Je to o tom, jaký to je jít kránu z kalby domů a vypadat jak Drákula. Tame Impala a Jenny právě teď na fajnu. Mějte se krásně, ahoj!

0: poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Fajn Rádio.

Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Sindrou, a Indrou. Osmnáctá hodina odbyla, to znamená, že startuje Next Beat pondělí 18. května. Pojďme si na začátek dát top 5 tracků právě pro ten nejvíc nepříjemný pondělní den, ale o to lepší tracky. Odstartuje to Subfocus a Elevate právě teď na Fajnu.
1: Next Beat, top 5. Monday, top 5.

Summerstone, To Love Somebody. To je track, který nám dohrává v 18 hodin 10 minut. Lidi, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Eurovize je za náma a Česko si odvezlo neuvěřitelný nejlepší výsledek v historii, čtvrtý nejlepší výsledek v historii. Daniel Žižka, který začínal tady u nás na Fajnu v Next Generation, tak to totálně zandal. Jeho finálové vystoupení sice doprovázely technické komplikace a česká delegace i podala stížnost, ale Eurovize to označila za drobný problém. Daniel se i tak umístil na krásném 16. místě. Pro Česko je to velký úspěch a já si myslím, že bychom si jeho track Crossroads právě teď měli dát. Tak let's go. Monday Top 5.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other. To je song, který nám dohrává takhle při pondělku na Fajnu. Před náma je vztahová porada s Jindrou. Lidi odborníci na vztahy teď docela často řeší jednu zajímavou věc, a to, že od partnerů dnes čekáme úplně všechno. Aby byl člověk ve vztahu zároveň milenec, nejlepší kámoš, terapeut, spolurodič i parťák na každý koníček. A právě podle expertů je tohleto jeden z důvodů, proč jsou dnešní vztahy tak, dá se říct, úplně vyčerpaný. Jeden člověk prostě dlouhodobě nedokáže plnit všechny tyhle ty role, které jsou od nás očekávané. Psychologové i vztahoví terapeuti proto doporučují, aby lidi měli i vlastní kámoše, svoje zájmy a nějaký zázemí mimo vztah. Tak já jsem zvědavý, až přijdu domů a budu chtít teda ten vztah posunout na vyšší úroveň a budu mluvit právě o tom zázemí mimo vztah. Jsem zvědavý, co mě čeká. Nevím, podle mě asi tašky před bytem. Lidi, napište mi, co je za vás lék na zdravý vztah a na to, jak to posunout, protože pojďme si upřímně říct, že tohle to všechno asi reálný úplně není. Napište mi, jak to vidíte vy a co právě u vás funguje k tomu, aby to doma bylo v klidu. 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude
2: bang. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
11: Fajn Rádio.

Tato je fajn, 18 hodin 30 minut, to je aktuální čas. Před náma se vracíme ke vztahový poradně. Tady jsou rady od vás k tomu, jak udržet vztah ve zdravý formě. Dominik napsal: loajalita a aktivita ve vztahu z obou stran. Pak tady máme zprávu: nejdůležitější je nechat vše volně a bez stresu a křečí. Je lepší volnější vztah a pak se k sobě budete rádi vracet. Mám to vyzkoušený a nastavený a jsem spoko. To nám napsal Dan. A do třetice: v jakémkoliv vztahu je důležitá tolerance, respekt, důvěra, pochopení, trpělivost a zdravé srdce se zdravým myšlením. Ty jo, už se nemusím platit terapeuta, super.

0: James Hype nám dohrál v 18 hodin 39 minut, tohle to je fajn. A lidi, představte si, že vaše jediná životní mise je si dobře lehnout a to je úplně všechno. Klidně na 19 hodin denně. Takový koaly, tak ty to dotáhli k absolutní dokonalosti, protože vědci zjistili, že mají speciálně přizpůsobený zadek na to, který funguje jako přírodní polštář na větve. Proto zvládnou prospat až 19 hodin denně a ještě u toho vypadají úplně v pohodě. Já teda musím říct, že mám taky zadek jako jeden velký polštář a myslím, že už všichni víme, co chceme být v příštím životě. Lidi, napište mi, jak to máte vy, co je za vás zapotřebí pro ten nejkvalitnější spánek. Co je pro vás návod pro to, aby se člověk vyspal jako v bavlnce? Napište mi to 724-634-634. Dáme si to ještě jedno, já jsem zapomněl úplně to číslo. 724-634-634. Pondělí, ponděluje, no.
1: Už za chvilku. Next beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
2: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken. Možná i Nelly. A možná...

0: méně spolu smíjou. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit.

0: lepší příběhy.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
2: Fajn rádio.
3: Here we go. Fine. Sedím na dole.

posloucháte Fajn v 18 hodin 48 minut za Majkem je Jindra a pojďme se vrátit k tématu. My jsme se bavili o tom, že koaly mají speciálně uspůsobený zadek k tomu, aby mohli spát denně i 19 hodin. To jsem se na vás, co je pro vás základ pro ten nejlepší spánek do růžova. Lenka napsala ledová místnost a peřina až po uši, jinak neusnu. Já musím říct, že když mám otevřené okno, tak mě vždycky potom bolí v krku. Lukáš napsal, musím mít absolutní ticho, i tikající hodinky mě vytáčí. To si vzpomínám, když jsem takhle spal u babičky a vím, že jsem se nikdy v životě nevyspal. A Lucka ta napsala, bez seriálu v pozadí nedám ani minutu. Doufám, že je vás tady víc, co nedokáže usnout bez aspoň jedné epizody Simpsonů. Miles Smith a Niall Horan právě teď na Fajnu.

0: Sara Rikas a Izomandias nám uzavírají první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhé. Tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Nachystejte si mobily. Číslo je 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Fajn rádio.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Je to tady, startuje druhá hodinka Next Beatu a já klasicky teď právě mažu náš aktuální playlist a nechám vás, ať vy diktujete, co mám příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač fajnu. Klidně připište i věrování, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724 634 634. To je to číslo. Tak jo, první tady máme přání oslavíčka a hezký ráno. Napsal nám to Péťa. Druhej bude Young Blood, Hello Heaven Hello, OK. Co dáme do třetice? Do třetice Eminem, OK, vy jste neskuteční borci, ještě jste to stihli před limitem, ale klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.
2: Mám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Hraju to, co vydiktujete. Tohle byl Youngblood, který nám dohrává v 19 hodin 10 minut. Před náma je třetí track v pořadí Eminem a Houdini a hned potom nás čeká velký finále 10 minutes for you. Takže co udělat? Právě teď volejte 724-634-634, protože jenom ten nejrychlejší, tak bude moci rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. 724-634-634, to je to číslo. 10 minutes for you.

0: co verdiktujete, tohle to byl Eminem a jeho skvělý track Houdini. 19 hodin 14 minut, to je aktuální čas. Před náma je velký finále 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolal Eliáš. Čau Eliáši. Halo, halo, slyšíme se Eliáši?
1: Jo.
0: Pecka, hele, řekni mi, co jsi dneska vyváděl, takhle při pondělku.
1: No, dneska jsem byl ve škole a u zubaře.
0: Hezky. A obojí byla pohoda, nebo co tě bolelo víc dneska?
1: Ne, nic mě nebolelo.
0: Takže to je dobře, takže na tebe byli hodný na obou místech.
1: Jo.
0: Tak jo, hele, před náma jsou tři tracky, tohleto je track číslo jedna. Adam Mišík a Benny Cristo a totální banger Diamanty. Pojďme na dvojku. Viktor Šín a Dopamin. Ale máme tady ještě zahraniční variantu a to je tahle ta věc. BTS, který po svém comebacku vydali tenhle ten track Swim, tak to je varianta číslo 3. A Eliáši, je to jenom ve tvých rukou, ty rozhodneš o tom, jaký další track tady na Fajnu zahrajeme.
1: Tak jedničku.
0: Jedničku, Adam Mišík a Benny Cristo?
1: Jo.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všem posluchačům.
0: Tak to seš hodnej. Hele, tak já ti přeju krásný večer a zase někde zavolej. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: Je to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit, protože před náma je minuta trapnosti, a.k.a. Cringe Minute. Napište mi, co se vám třeba o víkendu stalo trapného. Věřím, že jste to rozjeli, protože už se nám blíží léto, konec školního roku, tak věřím, že tam byly třeba nějaký party. Napište mi vaše trapné storky na 724-634-634. Jestli nechcete napráskat sebe, tak napráskejte svého kámoše. Zopáknu ještě jednou číslo 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Nikam neodpovědět.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: K novému vozu Hyundai od Autokout získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autokout.cz, více než 30 let s vámi.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Fine Radio. Next Generation.
5: Show od mladých. Pro mladé.
4: Pondělí až čtvrtek.
5: Od 8 večer.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
4: Fine.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a ani v pondělí se nevyhneme minutě trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělila Dory. Ta napsala, brácha je v nemocnici a já jsem u něho byla. A první věc, co jsem mu řekla, těším se, až se uzdravíš, abych tě mohla zase zmlátit. Není nad pravou sesterskou lásku, tak přeju brzký uzdravení a snad se tam potom nevrátí znova, no. Tak... Tak no, před náma echo a minulost.
2: Pořád se ptala,

With the MC, taky Bees a Honey at the Party, to je track, který nám dohrává v 19 hodin 38 minut. Lidi, pojďme si upřímně říct, že plány na dnešní večer jsou jasný. Ten nejvíc nepříjemný den pondělí už máme skoro za sebou.

0: úplně nejsilnější tým, ale pořád můžeme věřit. Takže i vy všichni, co vás normálně hokej nezajímá, tak je to aspoň jediná věc, která semkne ten náš národ, tak plány na večer jsou jasný. Next beat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Fajn Radio. Poslouchej Fajn online. Přes webovky fajnradio.cz.

Já jdu domů. Lidi, kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s vámi loučím. Pondělní Next Beat je za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Díky za všechny zprávy, za to, že jste volali. Zítra se slyšíme znova od 6 do 8, ale s fajným zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska mě za majíkem vystřídá talentovaná mladá Beáka. Musím říct, že až uslyšíte její hlas, tak byste nepoznali, že ta holka je z Česka. Je neskutečná. Dejte si s ní hodinku tady na fajnu, bude vám hrát svoje tracky, který má ráda, a já se těším zase zítra. Za mě už jenom ty dvě slova.

Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem Bea K, teď už 15-letá interpretka a zpěvačka a budu vám tady pouštět právě v rámci Next Generation moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno, co mě teďkon poslední dobou a tenhle měsíc baví. Jako první bych vám pustila moji písničku, která se jmenuje Running in my head. Když se vám bude líbit, tak budu moc ráda, když si ji budete poslechnout. Já jsem ještě jednou Bea K a hned potom Baby od kašičky Ice Cream. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fajn Next Generation, já jsem Beaka a pouštím vám tady moje oblíbené tracky, věci, moje věci a všechno možný. Jako další vám pustím Marie April a Mata 213. Tady tu písničku mám fakt hodně ráda, možná je to tím, že tam je Marie April, protože tu mám úplně nejradši na světě a hned potom taky člověka, kterýho mám nejradši úplně na světě nejvíc, a to je Ray. Takže si to užijte.
0: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Bea K, mladá interpretka a zpěvačka. Tady to byla Ray a ještě předtím, než vám řeknu, jakou další písničku vám pustím, tak bych vás moc poprosila, aby jste pro mě hlasovali na stránce čistýfestival.cz. Je to soutěž o tom, abych mohla hrát na všech možných různých skvělých festivalech, jako třeba Colors of Ostrava a takhle. Dostalo by mě to na velký stage a pomohlo by mi to moc, moc, moc. Dostala jsem se právě do finále téhle soutěže, takže jo, budu moc ráda. čistýfestival.cz, dáte tam moje jméno, Bejaka, a ještě to musíte potvrdit v mailu, aby ten hlas byl platný. Budu fakt moc vděčná a dostanete mě tak na Colors of Ostrava. Děkuju. A teďkon vám pustím kapelu Lanugo. Je to kapela, ve které hrajou moje dva oblíbení učitelé, vlastně jsou skvělí. Markéta Foukalová tam zpívá a Martin Kopřiva tam hraje na bicí. Tahle kapela je moje srdcovka a teďkon vydali nový album, vlastně teď hodně nedávno. A tady to je moje oblíbené písnička z toho alba a hned potom úžeh od Beaty. Next Generation. Yeah.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK a pouštím vám tady moje oblíbené písničky a všechno možný. Jako další vám pustím právě moji písničku. Jmenuje se Attached. Je taková hodně smutná, tak snad nebudete potom smutný. To bych hodně byla nerada. Každopádně Attached a hned potom Let It Burn od Very.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Ahoj, posloucháte Fine Next Generation, já jsem BAK a pouštím vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to bylo Let It Burn od Very a jako další vám pustím Olivia Dean. Poslední dobou se mi začíná fakt hodně líbit, myslím, že teď vyhrála Grammy a jako je to docela hypnutý up teďkon, ale moc se mi líbí, že takovýhle typ hudby začíná být populární. A potom moji písničku, která se jmenuje Time Passing, a to bude poslední písnička, ale pak se s váma ještě rozloučím, teď si to užijte. Turn it up. Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem Bea K a pouštěla jsem vám tady teďkon nějaký čas moje oblíbené písničky, moje písničky a všechno možný. Ještě jednou bych se ráda vrátila k tomu, že mi můžete pomoct se dostat na velký festivaly jako Colors of Ostrava. Budu fakt moc ráda. Hlasovat můžete tak, že půjdete na stránku čistýfestival.cz, zakliknete tam mě, ještě jednou já jsem Bea K, dáte tam svůj e-mail a taky ještě je tam možnost, že vyhrajete lístek vy na nějaký festival, na jaký byste chtěli. Takže tam dáte festival, jaký budete chtít a dáte tam svůj mail. Hlas musíte potvrdit v mailu, aby byl platný. Ještě jednou já jsem Bea K, budu fakt moc ráda. čistýfestival.cz. Děkuju moc, pomůžete mi splnit si můj sen a dostat mě na velký stage. Jo, tohle jsem byla já, děkuju moc. Next Generation, mějte se krásně, ahoj. We are number one. Next Generation. Number one.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JN Interiér.cz.
6: Využijte váš prostor.
8: Fajn Radio.
9: Fajn.
8: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Fajn Rádio.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Vždycky hot.

0: láska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn Rádio.
4: All the hits right here.

0: We got that hit. Fein.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Fajn rádio.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
4: Fajn
3: rádio.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn rádio.
4: CZ.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: rok, co je zrovna teď in Fajn Rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn?
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.
0: Fajn rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn Radio

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in, fajn,
1: to nejzajímavější ze
0: sociálních sítí.
2: Fajn,
0: Fajn Radio.cz.
1: Music, fajn.